0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš

Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio.

0: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: se pomalu blíží okamžik, kdy tahle ta finská partička rozvibruje starobylé cihlové stěny Josefovské pevnosti, a to v rámci festivalu Brutal Assault. Načal z roku dozněli Valtary a jejich pecka One Day.
1: My si vás tak vlastně i dovolíme pomaličku pozvat na dnešní podvečer nebo večer, ať už na rádiu Čas Rok nebo televizi Rebel, protože právě o nich, nejenom o nich, ale taky o samotném festivalu nebo o Basin Fire Festu bude řeč v Rebelském baru, kde jsme si totiž pozvali milého hosta.
0: Který byl Martin Šindy, brzo bohatý, ano. Což je člověk, který stojí vlastně v pozadí všech těchto festivalů, ale bez kterého by to vlastně vůbec nešlo ani.
1: Takže nezapomeňte, tohle bude večer, ale to jsme trošičku předběhli, protože koukám, 5 hodin 58 minut, máme tady ráno. Já doufám, že krásné ráno a pohodu vám ze studia Rádia Čas Rok přeje Ivo Raška, Tomáš Michalík a neb ostrý budíček.
0: Přesně tak. No pojďme se podívat do našeho playlistu, co nás čeká a nemine, z muziky Black Veil Brides.
1: Chystáme jeden kousek v podání Red Hot Chili Peppers.
0: A zavítá také Frankenstein od Akceptu.
1: Tomu všemu ale budou předcházet zprávy, koukneme také na dopravu, což je pro dnešní dopoledne čas, nebo pro dnešní dopoledne
0: parketa.
1: Honzika Vlčíka.
0: Ano, prostě. Přesně, tak.
1: No.
0: Tak, Honziku, pojď na to.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
7: Čas Rok.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
12: Na cestách na Moravě a ve Slezsku aktuálně jezdíme bez větších problémů. Zdržet se teď můžeme v Brně v ulici Poříčí. Tady je menší dopravní komplikace.
13: Rádio Čas Rok. Právě.
12: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení je čím dál komplikovanější, může za to i zdražování hypoték. Měsíční splátka je kolikrát vyšší než samotný nájem. Rozdíl je patrný hlavně ve velkých městech, přesto podle expertů zůstává vlastnictví bytu atraktivní volbou.
14: Morava aktuál.
12: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. Od dneška se opravuje železniční most v Přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
15: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P plus R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě dalších několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
12: V Brně se bude lépe parkovat. Zvýšit počet míst na stání v městské části Brno-Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by domy mohly stát. Zatím je vše ve fázi prověřování. Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec. Dalšího účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Habanec se do Slezska přesunul po konci v Ústí nad Labem. Pilný pak naposledy vedl jiný druholigový celek Vlašim. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem.

0: Stále jsme na startu aktuálního dne, 17. června, dodávám tedy název jinak této středy. Venku okolo 15 stupňů, což pro mě akorát takových příjemných, ale pro některé chápu, že s ohledem na tohle datum je to stále ještě málo. Nebojte, dočkáte se teplot vysokých a možná až moc.
1: Jo, máš pravdu, taky jsem o tom slyšel. Jak to tak vypadá, tak nás čeká pořádně horké léto. Podle všech různých družic a předpokladů se na nás řítí El Niño, což je klimatický jev, který může právě za vysoké teploty a v minulosti už díky tomu napáchal hodně škod. Naposledy se tak stalo v roce 23-24, tehdy se jednalo o jeden z nejsilnějších těchto jevů v historii, co se týče měření teplot. Dokonce, a to jsem se dočetl někde na internetu, na konci 19. století, to bylo ještě horší dokonce. Jednalo se o de facto katastrofu, při níž umíralo bohužel hodně lidí. Toho se naštěstí v této situaci obávat nemusíme, ale letošní léto bude opravdu

0: Bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladí do sopránu.
1: Bude hit určitě a potom budeme netrpělivě čekat, až se to všechno zase trošičku ochladí. Mimochodem ta chladnější fáze tady toho jevu se jmenuje La Niña. El Niño, La Niño.
2: A El Niño.
1: A my si myslím, že si raději počkáme na srpen, až na Brutalu vystoupí El Niño.
2: To máme jedno děcko vedle druhého tady. Il Lola. Il Lala.
1: Same Niño. No. No nic, nebudeme předbíhat taky, jak to bude vypadat v létě. Evidentně teda bude hodně horko, ale my se můžeme nejprve podívat, jaký bude dnešek. A od toho tady máme Milana Gellnera, takže my mu tímto předáváme slovo.
2: Milo, je to tvoje.
3: Středa bude o poznání příjemnější. Pořád hodně budeme řešit domov a rodinné zázemí, ale přibude velkorysost a hluboké intenzivní prožívání emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou více investovat energii do práce. Lvi mohou mít touhu obklopit se krásou a uměním a střelci budou mít chuť vylepšovat interiér a rodinnou pohodu. Býci naleznou prostor k dotažení svých restů. Pany mohou objevit nové profesní příležitosti a kozrohu může jejich předchozí úsilí přinést sladké ovoce. Blíženci pocítí chuť experimentovat a to v čemkoliv. Váhy by si měly dát pozor na lákadla, jež by je mohla svést na cestí a vodnáři budou v centru společenského dění. Radci ukážou světu svou vlídnou tvář. Štíři budou chtít relaxovat a rybám náročné chvíle v práci bohatě vynahradí prožitý sex. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Teda vážení, já vám povím, že světový šampionát se rozjíždí opravdu na plné obrátky. Včera na pečlivě zastřížený zelený pažit vyběhli další účastníci tohoto zájezdu. Velmi sledované bylo utkání mezi Francií a Senegalem, ve kterém se přepisovaly historické statistiky. V zápase, který skončil vítězstvím Francouzů 3-1, se blízkla hlavní hvězda země galského kohouta.
2: Ano, Kylian Mbappé, krom toho, že pokořil národní maximum, tak se rozhodl útočit na světový výsledek a být nejlepším střelcem historie mistrovství světa. A jako je pravda, má k tomu nakročeno dobře, protože jeho včerejší dva zásahy ho katapultovali na 14 zásahů, jestli se nemýlím, a před ním už toho není moc, teda na zdolávání.
1: Ne, jo, pokud se dobře dívám, tak jenom tři hráči dokázali vstřelit na mistrovství více branek než on. No a jedním z nich je i Lionel Messi. Ten pro změnu předvedl one man show v následujícím utkání, když Alžírsku nasázel rovnou hat-trick.
2: No, podařilo se mu a já jsem tady někde měl tu tabulku. Jo, tady to mám. Takže právě tím se Messi dostal na 16 gólů a vyrovnal Miroslava Klozeho, což už je hráč, který aktivní není. Na druhém místě v té tabulce je Ronaldo, ale ten pravý, jako jo. Ten jako z té Brazílie, jako co byl kdysi, jo. Tomu se podařilo skórovat 15krát. No a právě na tyto borce útočí právě taky Kylian Mbappé, ale Lionel Messi, co si budeme povídat, ale ten borec zase jako předvádí skvělé věci, takže zaslouženě za mě úplně.
1: Argentina díky němu vyhrála nad Alžírskem 3-0. Mimochodem pro Messiho je to už šesté mistrovství světa a velmi pikantní situace může nastat, pokud se Argentina potká s Portugalskem. V jehož sestavě pro změnu nechybí další hvězda a to je Cristiano Ronaldo.
2: No,
1: tenhle ten
2: aktuální, ano. Vlastně duel, který vždy očekává mnoho fanoušků, jak to tak mezi nimi dopadne. Nicméně hráli se nebo se ještě hrají další zápasy. Irák si to rozdala s Norskem a tady hosté, papírově hosté potvrdili roli favorita, vyhráli 4-1. Dvakrát se trefil Haaland, což je taky chlapík, který by mohl promluvit do historických tabulek, ale bohužel Norsko tak úplně šance kolikrát na ty turnaje nemá. No.
1: A zhruba před 20 minutami začalo utkání mezi Rakouskem a Jordánskem, což jsou týmy, které se na světovém šampionátu moc často neukazují. No moc často pro Jordánsko je to dokonce absolutní premiéra. Aktuální stav je 1-0 pro Rakousko, když se asi před dvěma minutami trefil Romano Schmidt. Tak také to bude určitě velmi zajímavé utkání, ve kterém bude určitě pro oba týmy ohodně, protože oba dva mančafty se netají tím, že by chtěli postoupit ze skupiny dál.
2: Kdo by nechtěl?
1: Nevím asi.
2: Naši by taky chtěli.
1: Jo, ale to je jiný příběh.
2: Tomu se budeme věnovat zítra.
1: Přesně tak.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
12: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
13: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Ostrý budíček se posunuje kupředu středečním ránem a dalším bodem našeho programu bude i naše i vaše oblíbená soutěž, během které budeme otevírat Skřetův poklad. Ten opět ukrývá finanční obnos, rozdělený do několika bedínek, a bude na někom z vás, aby je postupně otevíral a došel vlastně tím způsobem k vlastnímu obohacení.
1: Už jsme tady několikrát byli svědky, že Skřet dokáže rozdávat dobré částky, ale samozřejmě tady vždy je na druhé straně taková ta nervozita u vás posluchačů, jakože samozřejmě na dálku se to řekne, že jo, v klidu, otevřu, neotevřu. Jo, jenže potom na tom drátě, když jste, tak samozřejmě, když už jste třeba na nějaké té lepší částce, tak to váhání, dám, nedám, jdu, nejdu. No, baví nás to, takže já myslím, že se do toho taky můžeme klidně pustit.
0: Přesně tak, jsem zvědav, kolik dneska najdeme ukryto v boxících. Pojďme na dnešní první kolo, telefonní linka 725-33-1155 je otevřena a komu z vás se jakožto třetímu v pořadí dovolat sem k nám do studia, může si s námi a také se Skřetem zahrát.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Rock.
1: Ve 6:45 si dneska poprvé na rádiu Čas Rock zahrajeme o skřetů v poklad. Na lince by měl být připraven Tomáš. Ahoj.
2: Nazdar, jak se máme?
3: Ahoj, úplně super. Jako zkoušel jsem to vícekrát a dneska to vyšlo. Jak mi to kluci zvedli, tak úplně nadšený. Uvidím, co skřet, jestli bude taky nadšený nebo ne.
1: Tak uvidíme, v jakém je rozmaru takhle po ránu.
2: Začneme to rozkrývat. Jdeme na to, první boxík.
3: Ano, můžeme, otvíráme.
4: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: No, podívej se, jak jsme začali.
3: Na náladu. No. Tak ještě bych zkusil.
1: Dobře.
4: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
2: No vidíš.
1: Dneska to jede hodně.
2: Roste to.
3: Jo.
1: Hodně rychle nahoru.
3: No, teď to je docela... Zkusit, neskusit.
1: To je dilema,
3: jako vím, co? Hodněkrát se to tím stilo, že do třetice všeho dobrého, ale bylo to zlého. Ale tím pádem, když už jsem se dovolal, tak zkusím ještě naposledy.
2: Tak
3: doufám,
2: uvidíme.
3: Že má dobrou náladu, že se dobře vyspal před.
1: Taky doufáme. Pojďme se podívat, co je ve třetím boxu.
4: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: O, výborně, Tome.
2: Tvoje do třetice je fajn zatím.
1: No, ano. Bude jít do čtveřice?
3: No, 600 je docela dost peněz. To si vydělám kdyby za den. No. Takže,
1: tak.
3: Nebo já nevím, nebo zhruba no míň. No.
1: Tak,
3: budeš ale dát, nebudeš
1: nemusíš
3: dát,
1: nám říkat, kolik bereš.
2: Tak nám naskenuj pracovní smlouvu potom.
3: Ano, pracovní smlouvu, že... No.
2: Tak co teď?
1: Samé, ty jsi trochu nervózní, že? Jak jako vycítil.
3: No, je to trošku nervózní, jak se zmínilo, že po telefonu, kdo to poslouchá, říká jo, pojď do toho, ale když člověk se dovolá, tak 600 nebo nic.
1: No.
2: A nebo víc.
3: Tak, ano. Tak. No, tak zkusíme, no.
1: Dobře. No, hele, držíme.
3: Skřete, buď prosím tě hodný.
1: My ti taky držíme palce, uvidíme, jak to dopadne.
4: No. Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
3: No, tak
1: tyjo, tomu říkám ráno.
3: To jo, chlapi, já už bych to asi neriskoval, křeta, protože po ránu a vzal bych těch 800.
1: Tomášovi začalo lepit.
2: Ano.
1: Ale já se ti vůbec nedivím, kamaráde.
2: Pohodě. Hele, super částka, 800, paráda.
1: Je to tvoje, gratulujeme.
2: To už nikdo neveme.
3: Děkuju moc.
2: Maximálně v práci někdo.
1: Vidíš to. Aby mu to nestrhli.
3: Ne, doufám, že ne. Jako, jestli jsem stlumil radio, tak by to nikdo nebyl slyšet.
1: Dobře.
3: Jedině z záznamu.
1: Tomáši, 800 je tvých.
3: Děkuju moc.
1: Užij si
3: vám,
1: výhru. A my pouštíme další muziku v podání Linkin Park. Pokud chceš, můžeš někoho pozdravit.
3: Tak zdravím všechny do Mokrých Hlasců, do... Firmu asi nemůžu říct. Nemůžu?
1: Ale řekni.
3: Jo, tak do Haberkornu.
1: Mm-hmm.
3: Ať poslouchají pravé radio Čas Rock.
1: Výborně, krásně jsi to uzavřel. Peníze jsou tvoje, Tomáši, krásný den přejeme. A zase nikdy naslyšenou, ahoj.
2: Dej se, čau.
3: Taky děkuji moc, ahoj.
1: No vidíš, jak mu to pěkně vyšlo, co?
2: To krásně. Jsme ho tady namotivovali, parádně. No.
1: Já myslím, super. Že po 8. hodině si zahrajeme ještě jednou. A také uvidíme, jak to půjde dál. Teď muzika.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Pomalinku se blížíme k závěru 7. hodiny. Tohle jsou Polis na rádiu Čas Rock. No a řada z vás, posluchačů rádia Čas Rocku, se určitě nachází ve vozidle a je někde na cestách. No a možná se bude hodit i zpravodajství, které nám tady hlasovkou poslal Tatar.
1: Dobré ráno, chlapi, Klasika, Rudná, směr Ostrava, Kunčičky, kolona už od sjezdu na Radvanice, tak ať vám to hraje, čau, Tatar.
0: Tatar, díky.
2: No a my míříme do další hodinky v Ostrém budíčku. My jsme před malou chviličkou vlastně udělali radost Tomášovi, který si odnesl, kterému bude posláno 800 korun českých. Mm-hmm. V rámci naší soutěže, když jsme u té radosti, tak koukáme tady na některé údaje. Třeba před 60 lety si velkou radost udělal, řekněme, i Paul McCartney. Ale mm-hmm. proč, jak, s kým, jaký je důvod, to si řekneme po 7. hodině.
0: Přesně tak. No ale nebudeme tajit to, že k tomu nám zahrají třeba Škvoři.
2: Jeden kousek čiv taky bude v podání AC/DC.
0: Hybaj to hell. A jako třetí degustační chod nabízíme Trivium.
2: Honza Kavelčík dostane svůj prostor i v tuto chvíli, takže jsou tady zprávy. Samozřejmě i s Honzou koukneme na dopravu, jak to jezdí a kde si dát pozor.
3: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
4: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1...
3: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
6: Čas Rock. Čas Rock.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
11: Vážná nehoda se stala v Ostravě Vítkovicích. V Halasově ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Pozor si musíme dávat taky v obci Babice u Rosic na Brněnsku v ulici Výhon. Tady je dopravní komplikace a problém je taky v Brně v ulici Poříčí.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Kavelčík. V Česku přibývá závislostí, skoro 3/4 lidí podle televize LTV Plus užívají návykové látky. Denně kouří cigarety více než 1,5 milionu osob a pije alkohol až 1 milion lidí. Až 1 milion mužů a žen pak má problém se zneužíváním léků.
12: Morava aktuálně.
11: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím, podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
13: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka.
11: Znojmo částečně zmírnilo vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Schválili tu možnost hrát na takzvaném kolbišti v hradebním příkopu. Je to mlatová plocha, která slouží při slavnostech například rytířským turnajům. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se střetnou už od 10. hodiny dopoledne. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu, pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Řeknu ti, Tomáši, že kdybychom si měli dát po každé panáka, když Marko Hietala řekne Stones, tak bychom nevydrželi ani do konce druhé sloky, myslím, tato té písničky.
1: Záleží, jakou máš náturu, výdrž.
0: Tak velkou nemá nikdo.
1: Ano, každopádně Marko Hietala nám dohrál právě teď na rádiu Čas Rock 16 minutek po 7 hodině a než si dáme další hudební kus, tak bychom se mohli podívat taky do hudební historie.
0: Když též. Far have I traveled and much have I seen. Tak například 17. června léta páně 1966 si Paul McCartney udělal radost a stal se farmářem. Pořídil si farmu, která se nachází na skotském poloostrově Kintyre, a tohle krásné místo mu následně bylo inspirací pro jeho slavnou nahrávku Mull of Kintyre. To je ona.
1: Tak pojďme za kapelou Grateful Dead.
0: Tak jo. Jsem se zaposlouchal, se. Tak jo, Grateful Dead.
1: Právě 17. června v roce 1972 si s nimi poslední koncert zahrál Ron McKernan, hudebník, který byl nejvíce znám pod přezdívkou Pigpen. Ten se totiž potom rozhodl, že svůj talent raději utopí v alkoholu, takže začal lejt první ligu, což se mu taky stalo osudným, protože vlastně do roka se upil.
0: No a ještě podnikneme návrat do roku 1980.

0: dostane od pojišťovny odškodné ve výši více jak 30 tisíc dolarů. Mm.
1: V té době asi dobrá částka. Tolik tedy malá ukázka nebo okénko historie, kdybyste něco z toho někdy měli v křížovkách, tak aspoň budete vědět, díky nám. Se vás třeba někde bude ptát, která kapela téměř nechala ohluchnout falinku. Budete vědět,
0: co bude. Já si pořád čtu tu větu, co tu je.
1: No.
0: Že vlastně oni seděli v první řadě. Jak seděli?
1: V roce 87 se asi sedělo, no.
0: Jo.
1: Co ty víš?
0: To může divit, že je nahluchla. Jestli nebala i trošku něco jiného.
1: Jo, takhle.
0: Natvrdla, ne?
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Stavební Deck přináší mega akci. K pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na deck.cz.
4: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
6: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Na programu dne je středa a stalo se takovým nepsaným pravidlem, že se takhle uprostřed pracovního týdne věnujeme jednomu tématu podrobněji. A když jsme brouzdali po těch internetech, tak na nás vyskočilo mimo jiné, že 17. červen se nese s podtitulem Jeste zeleninu.
1: No tak jsme si tady s Ivem řekli, proč se nevěnovat právě třeba rajčatům, okurkám, květáku, brokolici, paprikám, anebo mrkvím, pozor. Víš o tom třeba, že původně měli mrkve fialovou barvu?
0: Oni nebyly oranžové? Od jak živa?
1: Se zase něco dozvíš. Údajně byla až do 17. století většina pěstované mrkve spíše taková fialová, žlutá, anebo bílá. Oranžovou mutaci vyšlechtili holandští zahradníci jako poctu svému vůdci Vilému Oranžskému.
0: Jo. Kvůli jeho jménu.
1: Ano.
0: Kdyby se jmenoval Fialín, no, tak by to nechali to, tak.
1: To byl Černolín nějaký. Vilém Černokněžník, no dobře. Ale každopádně, takhle se to říká, ale jestli je to skutečně pravda, tak tohle nikdy nebylo dokázáno.
0: Jako nám na zahradě roste klasika. Oranžová mrkev, červené rajčata. I když viděl jsem, jsou samozřejmě žlutá rajčata. Ale ty nám nerostou teda. No ale tak nás zajímá, bando, jak jste na tom se zeleninou vy. Dejte vědět, zda jste třeba vegetariáni, anebo si život bez masa nedokážete představit. A taky nás zajímá, vzhledem k tomu, že je tady festivalová sezóna, jaký je váš postoj k jídlu na rokových akcích. Zda si dopřejete klasický mastný langoš, nebo klobásu, pečené kuře, anebo zkoušíte i moderní veganské stánky.
1: Pojďte se o tom pobavit, je tady celá řada možností komunikace, klidně i koukněte na Facebook a napište, jak jste na tom vy, co máte rádi, pošlete hlasovku, my budeme jenom rádi.

0: Class Rock.
1: Kromě toho, že si díky nám a Skřetovi můžete finančně přilepšit při poslechu Rádia Čas roku, od tohoto týdne se na našich frekvencích rozjela i letní roková jízda. V této soutěži rozdáváme lístky na nejrůznější akce, koncerty, festivaly. Stačí dávat pozor a postupně poskládat výherní větu.
2: Vždy v odpoledním driveu potom vše vyvrcholí, pokud se tedy dovoláte ve správném pořadí a hlavně budete vědět správné znění této věty, tak jestli se to vám stane, nebo jestli se vám to stane dneska, tak vyhráváte dvě vstupenky na Magma Fest. Tradiční akci, která letos proběhne 14. a 15. srpna v amfiteátru Jihlava, vystoupí Namátkou, Panoptiko, Dimitri, Vysací zámek, ale mnoho dalších interpretů.
1: Mm-hmm. Zhruba za 4 minutky vám prozradíme první dnešní slovo, takže rozhodně nikam neodcházejte, počkejte si na to. Nejprve si ovšem dáme jeden kousek v podání Incubus.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
5: Hlavním partnerem je společnost Ryčny, kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
6: Vaše sběrna.cz.
5: Vaše sběrna.cz.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert,
9: jaké pan

0: obu ví.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Čas rok.
1: A letní roková jízda opravdu jede. Každý den od nás na Čas roku dostáváte vstupenky na různé akce. Dneska jsou ve hře rovnou dva lupeny na Open Air Magma Fest, který se koná v polovině srpna v jihlavském Amfíku. Tam se na jednom místě potkají kapely jako Trautenberg, Doga, Rybičky 48, Dimitri nebo Vysáči a hromada dalších.
2: Oni se tam všichni sjedou, že? Na jednom místě.
1: Všichni se tam sjedou,
2: ano. A jestli se tam chcete sjet i vy, a to třeba zadarmo, tak stačí za A mít trošičku štěstí a za B znát znění výherní věty. No a já si myslím, že to první slovíčko je, už nemusíme dlouho tajit a můžeme ho právě říct, a bude to takové blízké slovíčko.
1: Ano, takže si zapamatujte, nebo někam napište, rocková. My vám s Tomášem před koncem ostrého budíčku ještě prozradíme i slovo následující. V tuto chvíli teda si musíte vystačit s jedním. Roková. A bude roková i písnička.
2: Ano.
1: Protože tady je Gary Moore.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Je takové zdravé téma. Při příležitosti dne s podtitulem Jeste zeleninu, tak se bavíme o tom, jak jste na tom se zeleninou právě vy. A množí se nám tady hodně vaše reakce. Takový Rostě píše, nejlepší zelenina je ta, která přijde přes prase. Asi přejde přes prase. No,
1: píše i Petr. Ahoj kluci, nevím jak se zeleninou, ale když se griluje, tak mi tečou sliny. A teď, co to musí dělat s vegetariánem, když se seká tráva?
0: Máme tady i nějaké hlasovky, taky jsme vyběhli do ulic a ptali jsme se vás přímo, co vy a zelenina. No a právě tohleto téma bude rezonovat v Ostrém budíčku za pár minut. Určitě. Nejprve ochutnávka z muziky. Pavel Wolf.
1: Ze zásobníků bychom mohli vytáhnout také Five Finger Death Punch.
0: A můžeme vám garantovat, že pravá rocková a metalová muzika bude rezonovat na našich frekvencích od soumraku až do úsvitu.
1: A kdo slaví svátek? To si taky řekneme v další hodince, takže vlastně. Máme co dělat, všechno se dozvíš, neboj se. Nejprve se dozvíš základní informace od Honzíka Velčíka, protože v tuto chvíli nachystal další zprávy.
0: Výborně, pojďme na to.
2: Radio Čas Rock. Rockové křeslo. Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Radio Čas Rock. Rockové křeslo. Jedině na Radio Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
2: Čas Rock.
4: Čas Rock. Vše pro vaší grill.

0: 3. června. Kaufland.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Řeknem to rádi.

0: Siemens Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Hasiči aktuálně zasahují v Ostravě v ulici Edvarda Beneše. Počítejte tady se zdržením, hořel tady skútr. Dále se zdržíme v Bruntále v ulici Dukalské. Tady je pro změnu na vozovce olej. Vážná nehoda se stala u obce Moravský Beroun na Olomoucku na výjezdu na Norberčany. Tady se srazil traktor s motorkářem. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zasáhly falešné pokuty. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou úhradu za dopravní přestupek. Jde o podvod, jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj podpoří znevýhodněné oblasti. Letos rozdělí přes 51 milionů korun na rozvojové projekty obcí v regionech Osoblažsko a Vítkovsko. Rekordní sumu schválili krajští zastupitelé. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
3: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásah při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
1: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun. Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil trafnatou část tenisové sezóny porážkou. V londýnském Queen's Clubu podlehl Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka, který porazil Kamila Majerzaka z Polska. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 9,5 minuty po 8 hodině raní doznívá na rádiu Čas Rock kapela Premiér. A my jsme se s Tomášem rozhodli, že se dneska budeme věnovat trošičku zelenině.
1: No, dneska to budeme trošičku zdravě. A ptáme se na vás, ale vlastně my se vás ptáme všeobecně i třeba, jaký je váš vztah, co se týče zdravého jídla s ohledem na třeba festivaly. Mm-hmm. Takže na to reagujete, máme tady i nějaké věci na Facebooku, kde teda zatím to jako převažuje asi v tom, co jsme čekali. To znamená klobáska, nezdravé pochutiny a podobně. No, nic. Taky by vás nezabilo dát si sem tam tu mrkev, jo. Fialovou. Červenou.
0: Dívám se na náš WhatsApp, Dušan píše, čaute, jsem žrout, takže maso, maso a zase maso a na festiáky jezdíme hlavně za dobrým jídlem, za dobrýma lidma, za hudbou, žádný vegan stánek.
1: No tak,
0: taky názor, že jo?
1: Samozřejmě, nesoudíme, no. Ale pozor, třeba musím teď říct, teď v Hradci jsem viděl pár těch vegestánků a vypadalo to jako velice dobře.
0: Vypadalo to skoro jako maso.
1: Vypadalo to opravdu parádně, no.
0: Se zajímavým nápadem přišel moták.
2: K vaší otázce, no úplně mě napadlo tu klobásu si dát na ten langoš. Jo, zarolovat to pěkně, to by bylo žrádlo.
0: No, to je nápad inovativní, klobása v langošu.
1: V případě, že v areálu je dostatečné množství tojtojek, nebráním se tomu, to klidně si to zkuste.
0: Hele, dokážu to ještě trochu zababicovat. No. Jo, a co to takhle zapéct s vajícem, ajdamem, dát ještě do trouby zapéct na 20 minut?
1: Jo, jako chtěl být. Dobře, jako znova budu opakovat, já nesoudím jako nikoho, jo, když si to dejte. Hlavně bych prosil popsat vaše dojmy poté, třeba ideálně den, no. Hele, Tatar to vidí taky jako velice jednoduše, no. V nejlepší zelenina je chbel.
0: Choutka, ano, co by ne.
1: No, jako jestli si ho chroupeš, tak si ho klidně chroupej, no.
0: Vyrazili jsme ovšem také do ulic, kde jsme se ptali přímo vás, posluchačů Rádia Čas Roku, a otázka zněla, jaký je váš postoj k jídlu na rokových akcích. Zda si dáte teda mastný langoš s klobásou, a nebo zkoušíte i moderní veganské stánky. A tady jsou vaše odpovědi.
3: Tak asi radši bych měla masné, ale zkoušela jsem i různé veganské, takže nebráním se ani jednomu.
4: Můj postoj k jídlu na akcích je takový, že já ráda papám, takže mě úplně jedno, co tam je. Já když mám hlad, tak s ním i veganské věci, i mastné věci, já spapám všechno, takže k tomu nemám nějaký zaujatý postoj.
5: Tak to nevím teda, asi všechno skoro.
6: Moc ráda třeba zkusila speciality nějakých menů třeba, i když se bojím pavouku, tak i pečenou tarantuli bych si dala.
7: Obecně pizzu mám strašně rád, mám rád italskou kuchyni, takže téměř všechny pici.
8: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Sorry.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Je tady opět fotbalové okénko o včerejších a nočních a brzko ranních utkáních v rámci světového šampionátu. Už jsme se bavili, ale ještě jedno utkání se hrálo. V 6 ráno našeho času proti sobě nastoupili de facto takový dva nováčci na mistrovství, Rakousko proti Jordánsku.
2: A zápas je u konce. Favoritem v tomto utkání bylo Rakousko a zvládli tuto úlohu, protože dokázali porazit Jordánsko 3-1. Outsider ale rozhodně jako nesklamal úplně. Hlavně třeba v prvním poločase byli poměrně nebezpečnější.
1: Oba dva týmy se mohou začít pomalinku soustředit na další zápasy a výzvy. Rakušany čeká příští týden v pondělí opravdová výzva a křest ohněm v podobě utkání proti Argentíně.
2: To bude jiný kolotoč, no, trošičku.
1: To bude pořádně vyzrálé hovězí.
2: No a co se týče...
1: My jsme u té zeleniny teda dneska.
2: Jo, tak...
1: Dobře. Argentinský bíček.
2: Co se týče Jordánska, aby jsme neopomenuli i tohohle soupeře, tak ty čeká o den později střetnutí s Alžírskem.
1: A tady mě napadá přirovnání, to bude jiné kafe.
2: A já ho tady mám na stole zrovna.
1: Alžíra?
2: Tink.
1: A, tak na zdraví.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bile klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Bile, to dobré začíná u nás.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz.
6: Toyota už 30 let udává smysl.

0: výběr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: 8 hodin 32 minut a vy ladíte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock, kde bychom se taky vlastně mohli podívat, třeba jak to dneska vypadá v kalendáři, jaké údaje tam najdeme.
1: Nebo třeba do žvíka z rohlíku. Máme zde několik nápadů na takovou, řekněme, středeční oslavičku. Nejprve mrkneme na kalendář, kde má svátek Adolf. V původní starogermánské mluvě se mu říkalo Ad Auf, nebo Ad Heilwolf. Takže není asi překvapením, že se vykládá jako ušlechtilý vlk. Je pravda, že po druhé světové válce už nemá takovou oblibu jako dříve. My víme asi proč.
2: Ein kilogram kartofl, ein litr milch, ein eier, 29 gram butter, salz und muskatnuss, Herr Miller.
0: Není to jediná věc, kterou vyčteme v dnešním kalendáři, protože třeba přijdeme na to, když půjdeme trošku do hloubky, že 17. června slaví všichni maskoti.
3: Ale. Právě jsme zvolili našeho oficiálního olympijského maskota.
4: Vybrali Springy, jo. To čumíte, Pety a Selmo.
5: Nám se líbí, Štígo.
1: Ale máš nějakého oblíbeného maskota?
0: Asi jo, dračka verkáčka, ale okay. Já bych nechtěl publikovat důvody, proč.
1: Ne.
0: Ale je to můj oblíbený maskot.
1: Ok, dobře.
0: Si nechám na někdy jindy, jako no.
1: Mnoho sportovních týmů má za maskota krokodýla a ti mohou také dneska slavit, protože máme Světový den krokodýlů.
6: Já jsem chlapík, maličký krokodýl.
1: A jako vždy máme i něco k jídlu.
0: Jasně, jestli nechcete nebo si dát něco dobrého a kvalitního a sladkého, tak si dejte klidně štrůdl, protože ten má
4: taky svůj den. Uděláme to, co já mám vlastně nejradši, bude to tažený jablečný štrůdl. Přátelé, štrůdlu je asi 5 milionů různých druhů.
1: 5 milionů druhů štrůdlu.
0: Když tak, to říká Jirka.
1: Řekni mi tři.
0: No jablečný, potom ten z jablek.
1: A pak je apfel štrůdl. A pak ještě jablečný závin a podobně. A nejlepší jsme si nechali nakonec, slaví se také den kořenového piva, které popravdě samozřejmě nemá u nás v Česku vybudovanou takovou tradici, jako třeba v Americe. Ale proč někdy nevyzkoušet něco nového? A zase můžeme trošičku tady... Když nemáte kořenové pivo, tak si dejte normální, že ano. On to stejně nikdo nepozná.
7: Jdeme na pivo, jdeme na pivo. To je pro nás pány správný palivo.
1: Zajdeš dneska na dva kousky?
0: Ne.
1: A zítra?
0: Zítra fotbal. Zítra to je horší asi, jo.
1: Tak aby to nebylo co mraku do úsvitu.
8: Posloucháte Ostrý budík.

0: přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Hledáte jistou práci?
8: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
7: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
8: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
9: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Rock.
1: Zpějeme podobně, co?
2: Dost podobně.
1: Kdo se bude smát za malou chviličku, uvidíme, protože před námi je druhá dnešní možnost, nebo před námi, před vámi, je druhá dnešní možnost vydělat si nějaké penízky.
2: 725-33-1155, toč telefonní numeru sem k nám do studia. No a kdo se, jako obvykle, jako třetí v pořadí dovolá tady k nám, tak může společně s námi a se Skřetem soutěžit o velmi zajímavé a hodnotné ceny.
1: Tak co? Jdeme na to?
2: No, tak jo, jestli to všechno, co jsi chtěl zaskřát.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: po druhé...
1: Jo, dneska po druhé, ano, právě, to jsem chtěl říct, úplně něco stejné.
0: Po druhé se dnes pustíme do hry, akorát je tady jedna změna. Na drátě je v tuto chvíli někdo jiný a tím je Libor. My tě zdravíme.
2: Ahoj, zdravím taky.
1: Libore, ty jsi odpočinutý, ty jsi totiž zahájil letní dovolenkovou sezónu s předstihem, vrátil se ze Španělska, tak ano. Popovídej, jak ses měl, jak tam bylo.
2: Výborně, výborně.
1: Dvakrát super. Výborně, tak jo.
2: No, dvakrát výborně. Krát, no,
0: tak, to... tak byl tam dva týdny, ne? Tak každý týden jednou výborně, no.
1: Okay.
0: Dobře, ale určitě asi, jestli jsi tam utratil nějaké ty peníze, tak by se hodilo něco zase získat zpátky. Od toho je tady náš skřetík, takže se do toho můžeme pustit. Jdeme otvírat první box.
2: Můžem.
0: Tak jo.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
1: Tak, dvě kilečka jsou skoro doma.
2: No, tak ještě jdeme do dalšího.
1: Dobře.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: 4 kilečka.
2: No, skáče to pěkně.
0: No.
2: Tak do třetice.
1: OK, takových už tady bylo.
2: Nebo, já vím.
3: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
1: OK, to bylo třetice, teď ještě zapojím do čtveřice. A nebo.
2: No, no.
1: A nebo ne. To je na tobě právě rozhodnutí, jak moc se rozhodneš, Libore, riskovat.
2: Ale jdeme do toho.
1: Dobrá, tedy otevíráme další boxík.
3: A nemáš nic.
1: Tak je nám to
2: líto. No, to v pohodě, je to hra.
1: Výborně, jsme rádi, že to budeš takhle sportovně.
0: Je otázka, co bude dělat, až položí ten telefon, jo.
2: No, bude facek, že je doma.
1: Než si půjdeš sám,
2: ne,
1: na fac...
2: dělám srandu.
1: Než si půjdeš sám nafackovat, máme tady muziku od Jemeron. Chceš někoho pozdravit, někomu poslat písničku?
2: No, manželce, co pracuje z domu. Mm-hmm. No a všem, kdo poslouchají, kterým se truhla tež tak zaklapla. Mm-hmm. A všem. Rockerům.
0: Dobře.
1: Libore, díky za účast ve hře, přejeme krásný den.
2: Mám a taky.
1: Třeba někdy naslyšenou.
0: Dej
1: zase,
0: se, ahoj.
2: Jasně, ahoj.
4: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Na co čekáš?
1: Na nic.
0: Na co čekáš, ne?
1: Až řekneš, že kapela Gemeron letos vystoupí na Holbě.
0: Ano, letošní ročník bude nabitý parádními interprety a právě Gemeron budou jednou z nich, takže i s nimi můžeme oslavit tu kulatou kulatou patnáctku, no dobře, proč by nemohla být patnáctka kulatá, co? Vysvětli mi to, matematiku.
1: Ale potom, to si necháme, to vypadá na dlouhý proces, jo, vysvětlování.
0: Dobře, tak si raději řekneme, co nás čeká hudebně po 9. hodině. Bude to třeba jeden kousek ze severu, Nightwish.
1: Bude tady také Candy se svou motorkou.
0: No a jestli by se vám zase sklop po nějaké klasice, tak nabídneme Kysáky.
1: Ještě jednou se také vrátíme k dnešnímu ústřednímu tématu, kterým je zelenina. A ono, někteří ortodoxní metalisté se rozhodli, že nebudou jíst maso a do mnohých byste to asi ani neřekli. My vám to ale řekneme a pár takových metaloroko veteránů a vegetariánů probereme.
0: Dobrý. Tak teď už Honza Kavelčík.
1: Tak je.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz Čas Rock.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Jaký si to uděláš,
1: takový to máš. Nemusíš být Černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
5: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
4: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
6: Aktuálně se můžeme zdržet v Opavě na ulici Edvarda Beneše, tady zasahují hasiči u požáru skútru. Vážná nehoda se stala u obce Moravský Beroun na Olomoucku. Na výjezdu na Norberčany srazil traktor motorkáře, na místě zasahovali záchranáři. A nehoda se řeší taky na hlavním tahu z Lipníku nad Bečvou do Hranic, tady bouralo osobní auto.
4: Rádio Čas Rok. Právě.
6: Dobré středeční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dovolená v některých zahraničních zemích bude bezpečnější. Česko v létě, podobně jako v minulých letech, posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Speciální policisté budou zasahovat při mimořádných událostech.
7: Morava aktuál.
6: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. Ode dneška se opravuje železniční most v přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
8: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P+R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě další několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
6: Lidé si i letos ve Zlínském kraji můžou prohlédnout více než 20 sakrálních památek. Do konce září jim to znovu umožní projekt Otevřené brány. Díky němu návštěvníci uvidí kostely, kaple a další církevní objekty, které bývají běžně uzavřené. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile. Soubojem s hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se střetnou už od 10. hodiny dopoledne. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Pokračuje vysílání Rádia Čas Rok, respektive konkrétně Ostrý budíček, 11 minut po 9 a my se pojďme věnovat dnešnímu tématem dne, kterým je...
1: Pozor, kvete to, voní to, co je to?
2: Víš?
0: Třeba... Teď jsem toho myslel tolik, že jsem neřekl nic, no takže to řeknu jako všeobecně samozřejmě, zelenina.
3: Zelenina!
2: Tak, zelenina.
0: Ano, a já myslím, že je to věc, která je vlastně v dnešní době už poměrně v pohodě, jako co se týče těch názorů, že někdo je plnohodnotný vegetarián, vegan, někdo má rád hodně maso, ale myslím si, že spolu tito lidé opačných chutí poměrně mohou jako soužít a respektovat se, ale jako svého času to podle mě bylo docela jako vyhrocenější, jako byla tady taková ta éra těch jako některých veganů, že prostě jsem vegan a chci, aby to všichni věděli.
2: Jo. To je pravda. Každopádně být vegetariánem je stále in. Ostatně mnoho rockových a metalových hvězd se rozhodlo, že nebudou jíst řízky, ani pečená kuřátka, ani stejky, ani kotletky, ani burgery, dokonce ani párky. To bych asi nedal. Stali se z nich vegani nebo vegetariáni, takže vůbec žádné maso. No a jejich důvody jsou různé. A mezi těmi hudebníky se opravdu vyskytuje řada těch, do kterých bychom to možná i neřekli, že?
0: No tak třeba můžeme jmenovat takový Rob Zombie, který sice vypadá, že by sežral pomalu všechno živé, ale naopak je
2: mrtvé.
0: Ale naopak je to člověk, který se tomu zásadně vyhýbá.
2: Už zažívá.
0: Dalším do party je třeba i takový Anthony Kiedis, zpěvák Red Chili Peppers, tomu byste taky jako steakem nepomohli teda.
2: A Def Leppard, jsou to Phil Collen a Rick Allen, maso nejí ani Bryan Adams a ani Kirk Hammett z Metallica.
0: Ze zpěvaček můžeme určitě zmínit i Elishu Whiteglass. Dnes už je bývalou zpěvačkou Arch Enemy, ta se ve svém životě masa nikdy nedotkla. Bylo to i kvůli jejím vegetariánským rodičům, kteří tím nikdy nekrmili a ona i jako na druhou stranu je velká bojovnice, i co se týče práva zvířat a tady toho všeho.
2: Proto má modré vlasy, protože nejí maso.
0: Ne, jste maso, budete mít modrou hlavu, no.
2: Máme tady poslední dvojici vegetariánů, protože takový Geezer Butler a Bill Ward z kapely Black Sabbath vám taky steak otlučou o hlavu. Geezer se stal vegetariánem dokonce už v 8 letech. No a nejen, že přestal jít maso, on přestal používat i kožené výrobky. Jo, nevím, z čeho má pásek teda. A taky bojkotuje některé společnosti.
0: Takže vidíte, je celá řada vegetariánů i mezi skvělými muzikanty, je jich určitě více, ale my už se teď pojďme věnovat další muzice.
2: Tady za dveřmi stojí velká hromada.
0: Jsme tak v zoo zase, že? Se na nás dívají všichni.
2: Já z toho nejsem paranoidní, ale...
4: Radio Čas Rock.

0: Hitka týdne.
1: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů, Detroitu, podsta rebelii i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out the Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out the Jams.
0: Suzy.

0: Tak tohle byly na rádiu Čas Rock Highly Suspect. A ještě před nimi zazněl i tip na čerstvou muziku, kterou můžete slýchat jakožto novinku týdne. Ale máme pro vás i jeden tip na to, kam můžete vyrazit na muziku živou.
1: Rockové tipy na rádiu Čas Rock.
2: 20. června, což pokud se nemýlím, tak je tato sobota, proběhne velká akce ve Fulneku, Den města, který samozřejmě patří náležitě oslavit, což také nastane, takže pro vás čeká bohatý program pro celou rodinu, ale můžete se těšit samozřejmě na různé vystoupení, jak už třeba majoretky v základní školy, dětí celkově, tak nebude chybět ani program pro ty dospělejší večer na pódiu.
0: Vystoupí tam kapely, z nich vybíráme dvě, Bastard a Lauter. To bude show.
2: To bude show, která bude pokračovat starýho tribut, poté ještě nějaký DJ doktor, takže jestli vám bude utančení nedobře, tak se o vás rovnou postará.
0: No, vyšetří vás.
2: takže určitě zajděte tuto sobotu do Fulneku, zahrada kulturního domu, tam to všechno proběhne.
1: Rockové tipy, Rádia Čas Rock. Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
1: Rádio Čas Rock natvrdo.
7: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Blast Rock.
1: Já si myslím, že tenhle jingle už vám zase může být velice povědomý a víte, že když zazní, tak se něco bude dít nebo se respektive něco dozvíte. A souvisí to s letní rokovou jízdou, která započala v pondělí. A jak určitě víte, tak každý den máte možnost vyhrát vstupenky na libovolné akce.
2: Co pak máme dneska ve hře? Dneska máme ve hře dva lupeny na Magma Fest. Festival, který se koná v Jihlavském amfiteátru a na kterém vystoupí třeba Gatecrasher, Bastard, Vysáči, Škvor, Panoptiko, Dimitri, Rybičky a Rakén, Alkohol, Vohnul, SP, Strautenberg, Komunál, Dogam, Morava, Tyr. Já jsem nikoho nezapomněl.
1: Rozhodl ses to prostě vyměnovat komplet, jo?
2: Vyměňoval jsem to celé.
1: Ještě řekni jména stánkařů vám. Dobře. Ne, samozřejmě důležité v tuto chvíli je, že vy máte možnost na Magma Fest jít zadarmo. K tomu ale potřebujete vědět správné znění soutěžní věty. Za malou chviličku vám prozradíme druhé slovíčko, tak buďte v pozoru.

0: už víme, o co hrajeme, už známe první slovíčko, ale stále nám chybí do té skládačky slovíčko number 2. Mm. No a já myslím, že není třeba dělat nějaké drahoty a normálně bych to vyslepičil, ať to mám za sebou.
1: Řekni to.
0: Jízda.
1: A já řeknu roková, já zopakuju to první, co?
0: Dobře.
1: Tím pádem nám to získává trošku větší obrysy. Roková jízda jsou první dvě slovíčka dnešní letní rokové jízdy. Co bude dál, to vám prozradí Honza, dávejte pozor.
0: Přesně tak. Od nás je to ale v tuto chvíli vše, co jsme měli říci, jsme řekli, možná jsme tu a tam řekli i něco, co jsme říct nechtěli. Zbytek vám dovyprávíme zítra. Jak říkal Tomáš, na naše místo už se třese netrpělivé Honza, tak ho pouštíme za mikrofon a těšíme se ráno v 6. Zase naslyšenou.
1: Čau jes.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás. Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čau rokeři, týden se nám pomalu, ale jistě dostává do své druhé poloviny, venku je nádherně, teplota stoupá a na rádiu Čas rok nás čeká 5 společných hodin, ve kterých vám bude dělat společnost jak nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, tak v úvodu i Hammerfall. Dev Leppard. A nebo Three Days Grace. Tak to na rádiu Čas rok bude vypadat. Kromě toho se s Milanem Gelnarem podíváme na horoskopy. Taky vám prozradím, jak se můžete úplně zadarmo dostat na festival Magma Fest. Nebude chybět skřetů v poklad a další vychytávky. Tak se do toho dáme, co říkáte. Ale víte co, až po zprávách Hanzem a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Rádio Čas rok. Rokové křeslo. Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas rok. Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas rok.
2: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
9: Bila. To dobré začíná u nás.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
12: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
13: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
14: Řidiči pozor, kvůli porouchanému vozidlu se teď můžete zdržet na hlavním tahu u Mohelnice na Šumpersku. A nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz u obce Pavlice na Znojemsku. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas rok. Zprávy.
15: Dobré středeční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za sledování televize a poslouchání rádia platit nebudeme. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř.
16: Morava aktuálně.
15: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím, podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
17: Pořízení. Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka.
15: Brno ožívá motorkami. Závod seriálu MotoGP se letos nekoná až v srpnu, ale už o nadcházejícím víkendu. Podle plánů organizátorů by fanoušci v počtu vstupů na Masarykův okruh měli atakovat loňskou úroveň 220 000. Halová mistryně světa Gloria Manuel slaví další úspěch. Na zlaté tretře v Ostravě včera vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které i dneska pokračuje ve hře Skřetův poklad, ve které se opět můžete obohatit o nějaké to kilíčko. Stačí, abyste v našem vysílání odchytli patřičnou výzvu a dovolali se tady k nám do studia na číslo 725331155. V Ostrém Budíčku měli Tomáš s Ivošem v banku celkem 1500 kaček a kolik to bude v tom našem společném driveu, tak to se to prvé uvidí. Všechno záleží totiž na tom, kolik si necháte od nás otevřít boxu. Já vám přeju hodně štěstí a nabízím další muziku, tentokrát v podání kapel Magnum, anebo Def Leppard. Za chvíli se do nich dáme. Dobré dopoledne.
1: Středa bude o poznání příjemnější. Pořád hodně budeme řešit domov a rodinné zázemí, ale přibude velkorysost a hluboké, intenzivní prožívání emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak berany budou více investovat energii do práce. Lvi mohou mít touhu obklopit se krásou a uměním a střelci budou mít chuť vylepšovat interiér a rodinnou pohodu. Býci naleznou prostor k dotažení svých restů. Pany mohou objevit nové profesní příležitosti a kozrohu může jejich předchozí úsilí přinést sladké ovoce. Blíženci pocítí chuť experimentovat a to v čemkoliv. Máhy by si měly dát pozor na lákadla, jež by je mohla svést na cestí a vodnáři budou v centru společenského dění. Radci ukážou světu svou vlídnou tvář. Štíři budou chtít relaxovat a rybám náročné chvíle v práci bohatě vynahradí prožitý sex. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Č.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: A pojďme se teď v krátkosti podívat, co se dneska bude dít na 23. světovém šampionátu v Kopané. V 19 hodin začne zápas mezi Portugalskem a DK Kongo. Co to je to DK, nevím, jestli Dům kultury, to nevím, to se nevím, nedozvíte, každopádně to tak bude. Které to DK Kongo v posledních letech docela slušně potrápilo i našlapané týmy. Další výkop, tak ten je na travnaté ploše naplánovaný na 22. hodinu, kdy si to mezi sebou rozdají Anglie s Chorvatskem. Ale co je nejdůležitější, že už zítra dostane prostor náš nároďák s Jihoafrickou republikou. Tento máč začne v 18 hodin místního času a řídit ho bude vůbec poprvé žena, a to Američanka Tori Pencová. Tak to jsem zvědavý, jak bude na ty naše chlapy přísná, a my budeme na Rádiu Čas Rok všechno sledovat a taky samozřejmě fandit.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek.

0: vlnatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
1: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru CZ.
6: Na ťukance a škrábance Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.

0: Čas rok. Čas rok. Skřetův poklad na rádiu Čas rok.
1: Ano, na rádiu Čas rok pokračuje naše soutěž Skřetův poklad. No a já navízím číslo 725331155. Máme 10 hodin 34 minut, takže bereme čtvrtého v pořadí.
0: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Tak, pokračujeme v naší soutěži k skřetu v poklad, no a v ní teď dostává prostor Hanka. Zdravím tě, ahoj. Jsi tam?
1: Ano, ano.
0: Jsi, už jsem myslel, že jsi to položila, že se z toho vyvrátila, protože ty jsi měla takovou radost. Tak, Hani, prosím tě, znáš pravidla naší soutěže?
1: Ano, znám.
0: Znáš, takže nemusím vůbec nic opakovat.
1: Ne, můžeme jít na to.
0: Dobrá, takže startujeme.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: To netřeba komentovat, to je jasné, že jo?
1: Krásný základ.
0: Jedeme?
1: Tak jedeme dál.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Tak se nám to pomaličku, ale jistě zvyšuje. 200 korunek by zatím bylo, co ty na to?
1: Tak já budu ještě odvážná.
0: Dobře.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: Máme 300 korun českých.
1: Tak. To je taková ta částka, kde se to láme a kde si lidi řeknou, a stačí, nestačí.
0: Ale tak za 300, co se dá dneska pořídit, co
1: no,
0: se týče šen.
1: No, to je pravda. Tak já budu ještě odvážná.
0: Že jo, tak jeden.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: Takže máme 400 korun. My jsme se na ní to tak dávno bavili taky, že to jako není až tak moc, protože byste si třeba holky zašli na nechty, nebo...
1: Na nechty to ještě není, no, to je pravda.
0: To ještě není, a tak kolik je třeba na ty nechty?
1: No, 500-600 určitě, když už mají být takové jako k světu.
0: Bavíme se o všech 10 prstech?
1: O všech 10 prstech.
0: Takže musíme jít na to, ne? Dál.
1: No já si myslím, jdeme dál.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: Takže máme 500 korun českých. A ty konkrétně chodíš kam na ty nechty?
1: No já k našim vietnamským obyvatelům.
0: Ale... Tam chodí většina. A prý to vůbec není špatné, jako říká
1: není,
0: moje drahá.
1: Není, já jsem spokojená, jo. Akorát tam člověk moc nepokecá, no, pokud nemá vedle sebe někoho.
0: Je to takové složitější, že jo? O to rychleji aspoň oni dělají, že jo? Tak, oni nejsou placení od kecání, ale o to, aby udělali. Tak,
1: ano,
0: a co teď? Takže povídej, já bych...
1: No, já nevím. Já bych byla odvážná, ale abych potom nebyla zklamaná, že?
0: Proč by si měla být?
1: No dobře, tak jo, tak ještě zkusíme jednu.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: Takže ruce jsou hotovy, jo? Říkala si 500-600. Stojí ty nechty.
1: Ano. A já bych to asi teďka si myslím.
0: A že by to tak ještě přilakoval nějakým... Dělají se ještě takové ty kamínky na ty nechty, nebo jak to vlastně...
1: Dělají. To už stojí víc, no. Ty už jsou s příplatkem.
0: A to je kolik?
1: Na kamínky to ještě není, no.
0: To je kolik, takový jeden kamínek?
1: Jeden kamínek nevím, ale když si jako chci ozdobit nechty, tak těch 700-800 určitě, no.
0: Ještě navrch?
1: Navrch, ne, komplet, jako komplet.
0: No tak dívej se, my teď máme v banku těch 700, co říkáš?
1: Myslíš?
0: No, to je písnička, to zpíval Petr Nagy, myslíš na to, na čem myslím já?
1: Dobře, tak
0: přemlouvám
1: umížecky.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
0: Hotovo, 20 nechty, včetně kamínku jsou. Ty si to dáváš?
1: Já bych řekla, že už na to nemám nervy, takže mě to stačí, děkuju.
0: Takže ukončujeme soutěž?
1: Ano, a můžeme na nečisto.
0: Máme 700 korun českých, já si to tady musím poznačit. 700 KČ, Hanička vyhrává, teda nechá si připsat. Na nečisto, jo, jedem?
1: Ano.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
0: To už by byly i... Tři prsty na nechta, na noze a k tomu ještě navrch.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz.
1: Tak to jsem to chytla.
0: Já myslím, že si Haničku udělala velice a velice dobře. Já ti moc a moc gratuluji. Jsi spokojená?
1: Moc děkuju. Naprosto.
0: Pošleš nám pak nějakou fotku?
1: Určitě.
0: Jo? Buď i sebe, i těch nechtů, jestli se ti to určitě povedlo. Budeme
1: určitě
0: moc a moc rádi. A k tomu ještě návrh, tak jako všichni vy, kteří hrajete naší soutěž skřetu v poklad, balíček, dárkový balíček od Investony. Tak já myslím, že to není špatné, ne?
1: No vůbec ne. Moc děkuju a zdravím všechny posluchače a přeji všem krásný den.
0: Nemáš vůbec zajíč a ještě něco ti nabídnu návrh, víš co?
1: Písničku?
0: Ano, Láďa Křížek, Zlatý chlapec, komu?
1: No tak asi všem rockerům a včetně mého muže milovaného a vám do rádia.
0: Moc děkujeme za přání, drahý chod se jmenuje jak?
1: Libor.
0: Libore, zdravíme i tebe, zdravíme do Horní Lhoty, odkaď voláš, tak nám je ještě chvilku vydrž na telefonu, a to všechno vyřídíme.
1: Dobře, děkuju.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Zažít

0: naší dnešní první společnou hodinu jsme zvládli na výbornou, no a jdeme dál. Warning, budou taky Twista Cesta. A do třetíce Dogma. Malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. Pokusíme se taky zavolat klukům, kteří jsou na svých motorkách mimo naši republiku. Už se pomalu více z Řecka vrací k nám tady do České republiky a mám pro vás i jednu skvělou pozvánku. Ta je na akci, která se koná tady za Humny, tak si na to počkejte, možná, že vám vytrhneme trn z paty, když nevíte kam o víkendu. Dobré dopoledne.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Závratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz. Jaký se to uděláš,
7: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
8: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
9: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Plzeňské ulici v části Hrabůvka na výjezdu na ulici Horní. Tady bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky u obce Moravský Beroun na Olomoucku na výjezdu na Norberčany. Tady se srazil traktor s motorkářem. Nehoda je bohužel se zraněním. A pozor si, musíme dávat taky u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku na výjezdu na Hranice. Tady je taky dopravní nehoda.
10: Rádio Čas rok. Právě.
9: Dobré středeční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá závislostí. Skoro 3/4 lidí podle televize LTV Plus užívají návykové látky. Denně kouří cigarety více než 0,5 milionu osob a pije alkohol až 1 milion lidí. Až 1 milion mužů a žen pak má problém se zneužíváním léků.
11: Morava aktuál.
9: V Karviné Starém Městě začala po několika měsících příprav stavba lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Ocelová lávka dlouhá více než 100 metrů bude stát 26 milionů korun. Lávka má být hotová příští rok na jaře. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
12: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicí modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásah při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
9: Pořizovací cena přesáhla 0,5 milionu korun. Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. V londýnském Queen's Clubu podlehl Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka, který porazil Kamila Majchrzaka z Polska. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a víte co, my bychom si teď mohli udělat takový pěkný výlet. Je to tak, Pavle, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás všechny.
0: Nazdar, nazdar. Tak, kde se můžeme teď podívat společně s vámi, kde jste?
1: Tak, my se nacházíme v Albánii, jsme v oblasti pod Dires v Národním parku Divjake.
0: Co tam je hezkého, proč je to Národní park?
1: Je to národní park, je to vlastně rezervace zároveň, je tady hnízdiště pelikánů, zároveň tady chodí, plavou želvy z moře a kladou tady vejce v této rezervaci. A jsou tady samozřejmě nějaké vzácné rostliny a jiní živočichové, hádí, specňáci a tak dále.
0: Jo, tak já myslel, že začal si o té pláži, že tam chodí ženské bez.
1: Ne, to tam my nechodíme tak daleko od nás, tak jsme se tam byli jenom tak mrknout a nechtěli jsme šlapnout na žádnou želvu, tak jsme tam moc netrajdali.
0: A viděli jste ty želvy na vlastní oči?
1: Želvy jsme neviděli na vlastní oči, viděli jsme jednu plavat v moři, ale viděli jsme pelikány, ty tady občas prolítávají, takže toto je taková obrovská kačena ve vzduchu.
0: Jasná věc, takže dneska máte takový poznávací den, nebo jak to máte naplánované? Na těch motorkách.
1: No ten park jsme procházeli včera. Signál jsme měli strašně mizerný. Říkal jsi mi, že jste se nedovolali. Tak
0: nešlo to.
1: Asi vůli toho, protože jsme byli uprostřed ničeho. Takže to jsme měli včera. No a dneska čekáme, měli by nám přátelé volat o tom, že by nás chtěli nalodit a chtěli by nás vzít na ryby na moře. Takže jsme zvědaví, co tady na nás vymyslí.
0: Tak to nezní vůbec špatně. Počasí asi nádherná, že jo?
1: Počasí včera bylo zataženo, takže to byl takový odpočinkový, příjemný den právě na ten výlet do tady těch jejich rezervací. A dneska už to zase pere.
0: Dneska kula pere, jak se dlak s cepem. Tak, dnešek je dneškem, co zítra?
1: Zítra ráno vyrážíme směr Česká republika, jakoby Černá Hora, tím pádem bychom měli zítra dojet. Měli bychom projet tady už dneska legendární motorkařskou trasu 22, cestu, což je opravdu, už jsem tam jednou jel a je to fakt nádherná cesta, takže budeme zase fotit, točit, proženeme drona. Takže tam by to mělo být moc hezké a měli bychom teoreticky dojet do Černé Hory nám nahoru hned za hranice z Albánii a tam bychom měli nějakým způsobem přespat zítra.
0: Jestli všechno půjde, jak půjde. Tradiční otázka, co motorky, co vy?
1: Motorky včera odpočívaly, dneska zatím odpočívají taky, takže motorky jsou v cajku. No a my se snažíme toho vidět co nejvíce, takže toho odpočinku moc není takového toho fyzického, ale samozřejmě psychický odpočinek je to dokonalý.
0: Určitě. Kolik na je to, chlapci?
1: No jsme někde kolem 4000, 4100 nebo něco takového jsme momentálně.
0: Výborně. Tak jo, Pavle, já ti prozatím moc a moc díky. Pozdrav tam Ivoše. Užívejte si ten krásný den, posílejte zase fotky, protože to, co si třeba včera nás tady zásoboval, tak to byla opravdu nádhera.
1: Pokud bude signál, určitě pošlem.
0: Dobrá, užívejte a zase někdy. Čau.
1: Díky moc, všechny pozdravujem, ahoj.
0: Nazdar, tak toto byl Pavel, který je společně s Ivošem z Motokopanin na svých strojích jeli Řecko a zpátky. No a my to všechno sledujeme tady u nás na Rádiu Čas Rok. Tak přejeme šťastnou cestu a hrajeme.

0: Tak, jak slyšíte, jsou tady rockové typy, ve kterých pro vás máme pozvánku do města Fulnek, který se bude konat už tuto na dny, pozvánku do dny města Fulnek, který se bude konat už tuto sobotu na zahradě tamnějšího kulturního domu. Vystoupí jak děti z mateřské, tak základní školy, Mažoretky, animační program, Pepíno Prcek, Skákací hrady, skvělé občerstvení a taky celá řada kapel, jako třeba Lauter, Bastard a další. To všechno od 10 dopoledne a za prosluněného počasí, protože na tento den chytré a študované hlavy předpovídají kolik? 33 stupňů ve stínu. To będzie hits.
1: Já mám rád léto s tebou.
2: Rockové tipy. Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
3: Vše pro vaší grilovačku.

0: 3. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava, Vítkovice a...

0: Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Encolor.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
4: Ahoj, tady Martin Čín, Debrze Bohatý. Dnes večer v Rebelském baru vám naservíruji čerstvé informace o festivalech Basin Fire a Brutal Assault. Těším se na vás.

nakonec, že? Co říkáte? A k tomu se hodí tady ten nadpis, který nám je tady vykoukl nějaký karvínský havířovský deník. Řeže těla i vytahuje orgány. Já tu práci miluju, říká sanitářka z pitevny. No, je to bohužel tak. Já mám známého patologa a když jsem byl u něho, tak si představte, že v ordinaci vůbec nikdo nebyl. No, i takové věci se stávají. Evan Sevenfold jsou před námi a na rádiu Čas Rock pak dáme prostor i vám. 725 33 11 55.

0: Je před námi písnička na přání a ta půjde nejen Pavlu Minarčíkovi, Zdeňkovi Svrčkovi, kteří se v Lipníku nad Bečvou postarali o sraz z učňáků klubu po dlouhých 40 letech, ale taky spolužákům a kámošům z domova mládeže v Přerově. Ale hlavně půjdou Alstor Jiříkovi do jeho dílny ve Vřesině a to k jeho narozeninám. Tak chlapé, za celé rádio Čas Rock všechno nejlepší a snad to bude dneska slušná party.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
11: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz.
12: Stavebniny Janík.
13: Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
12: Stavebniny Janík.
13: S námi to zvládnete.
14: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Rádio.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady.
0: Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej.

0: a taky Pavlou Kapitánovou. Můžete spolu robit, jeden věří druhý. S takovou muzikou můžete na rádiu Čas rok určitě počítat a když je ta chvíle oběda, tak se v těch následujících 60 minutách společně, jak se patří, nadládneme. Co říkáte? Čeho? Tak to se dozvíte po zprávách s Kristýnou a já vám přeju dobrou chuť a pěkné odpo.
1: Rádio Čas rok. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas rok.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas rok.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangze. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
9: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Řekneme to rádi a nahlas.

0: kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
2: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na Plzeňské ulici, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Krásné poledne vám u zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic. Už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některá města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, a to třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení.
4: Morava aktuálně.
2: Slezská Ostrava znovu pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Spouští totiž oblíbený program Korenci, díky kterému mohou rodiny získat až 5000 korun na volnočasové aktivity pro jedno dítě mladší 18 let. Více pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měli možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
2: Projekt potrvá až do 30. listopadu. Zlínský kraj podpoří vznik filmů, seriálu a dokumentů spojených s regionem. Letos mezi 11 projektů rozdělí 14 milionů korun. Podpora má pomoci rozvoji audiovizuální tvorby v kraji a zároveň přinést práci místním tvůrcům i firmám, které se na natáčení podílejí. Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou totiž potřebují zvítězit. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Další skvělá věc s ní na Rádiu Čas Rock, My Chemical Romance, a před námi novinka týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů Detroitu, podsta rebelí i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper. Kick out the jams.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
3: Kick out the jams.
1: Suzy.

Bude půl jedné, možná, že se teď k obědu hládujete něčím dobrým a my ten dlabanec dneska řešíme i na Facebooku Rádia Čas Rock, kde se vás ptáme, jak to máte s jídlem na festiácích anebo koncertech. Dáte si langoš anebo raději sáhnete po něčem výživnějším, co se pěkně kroutí na grilu a vydává kolem sebe tu nezaměnitelnou vůni grilovaného masíčka, klobásečky, makrely, špízu a dalších pochutin. No, Dan píše, že u něho vítězí právě ta klobáska nebo párek v rohlíku a samozřejmě gulášek s cibulí. U Jardy ta klobáska taky vede, Zuzka tak se raději by sáhla potom langoši. Robino dává přednost pivíčku s klobáskou a je tady toho celá řada. A co vy, rokeři? Jak to máte se zaplněním žaludku na těch společenských akcích? Klidně to hoďte, jak na náš Facebook, tak na WhatsApp, který má číslo 725331155. No a já vám k tomu jako závdavek pošlu zakázané ovoce s drobnými nedostatky. Tak se jmenuje jejich píseň, která je nachystaná v našem playlistu. Za chvíli je tady.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Závratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: vždycky jsem chtěl umět hrát na klavír.
1: Rádiu Čas Rock si ale teď zahrajeme podle vás, takže jestli máte nějaké přání, jsem s ním 725 33 11 55.

rádiu Čas Rock Airborne. No a před námi písnička na přání, nazdar Hanzi, zahraj klukům na stavbu, bylo by to do Opavy, ať nám dneska počasí přeje, musíme dodělat teploty. Velké díky, Libor, tak jo, dílu zdar, tady to je.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: metalové legendy, tak si skočte na jejich webové stránky, kde je podrobný rozpis jejich koncertních zastávek, na kterých se během svého chystaného turné ukážou. Je 13 hodin, no a před námi další porce muziky, jako třeba Motley Crue. Akcept. A nebo Insania. Tomu letní roková jízda Rádia Čas Rock, ve které se dneska hraje o vstupenky na další skvělý festival. Ale to až po zprávách s Kristýnou a ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz. Jaký si to uděláš,
2: takový to má. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Rapotín na Šumpersku, konkrétně v ulici Šumperská, kde se stala dopravní nehoda, která dokonce uzavřela cestu na Jeseník. Počítejte tak s komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Beránková. V Česku přibývá lidí, kteří užívají návykové látky. Nejčastěji jde o cigarety, alkohol a léky. Odborníci ale upozorňují, že velká část populace se pohybuje v riziku vzniku závislosti. Zároveň varují před zdravotními i sociálními dopady, které s užíváním těchto látek souvisejí, a to včetně rostoucího tlaku na léčbu a adiktologické služby.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné začíná výstavba nových parkovišť u Karvinského moře. Město tak reaguje na rostoucí počet návštěvníků a nedostatečnou kapacitu stávajících stání. Celkem zde přibude zhruba 150 parkovacích míst. Do budoucna město počítá s dalším rozšiřováním parkovacích ploch v celé oblasti. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě téměř 18 000 korun ročně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, řekl nám to mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
0: České tenisky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Turnaj se bude hrát v čínském Shenzhenu od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií. Tolik aktuální zprávy na rádiu.

před námi jsou Motley Crue, ke kterým se mimo jiné váže událost z roku 1987, kdy realitní agentka Viktoria Holmanová 17. června zažalovala kapelu a pořadatele koncertu, kterého se zúčastnila na Floridě v prosinci 85, že díky velké hlasitosti aparatury u ní a její dcery došlo k poruše sluchu. Soud přihlédl ke skutečnosti, že první řada, kde seděli, byla pouhé 3 metry od repráku a rozhodl, že nechtěně nahluchlá faninka dostane od pojišťovny odškodné ve více jak 30 000 dolarů. Tak bacha na to, rockeři, třeba na jednom chystaném festivalu, na který vás za malou chvíli pozvu. Dobré odpoledne s Rádiem Jazz Rock. Radio.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a i dneska pokračujeme v letní rokové jízdě, ve které jsou ve hře vstupenky na Magma Fest. Ten se v Jihlavském Afíku bude konat od 14. do 15. srpna a nabídne takové kapely, jako třeba Vysací zámek, Panoptiko, Láďu Křížka se svým Krejsonem, Škvor, Dimitri, Arakain, Alkehol, Dogu, Komunál a další borce. Když se dívám na předprodej vstupenek, tak ty jsou aktuálně na ceně 1350 kč. A vy můžete mít hned dva lístky úplně zadarmo, tedy jestli budete vědět celou výherní větu. Zde jsou venku dvě slova a to roková jízda, ke kterým teď přidávám slovo právě. Takže když to dáme pěkně dohromady, máme roková jízda právě. A co? Tak to si budete buď muset domyslet, anebo počkat na naši vránu, která vám to prozradí. Tak hodně štěstí a za chvíli formace Live anebo Lenny Kravitz.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
2: Byla. To dobré začíná u nás.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml, již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru CZ.
6: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
7: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Akcept. A na rádiu Čas Rock Teď další muziku a s ní Petra bude v tý budu vybírat. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, Peti. Tak, ty si vybrala Hoveda SK, komu to bude?
1: To bude pro všecky, co poslouchají, pro posluchače do Václavovic, do Šenova, pro ženu Filoménu a pro Mirka do Karvína.
0: Nezapomněla si na nikoho, jo?
1: Já myslím, že ne.
0: Ale,
1: kdyby jo, no tak smůla, třeba neposlouchá, tak se by...
0: Třeba jo, tak jo, my zdravíme úplně všechny, dařilo se vám dneska?
1: Určitě dařilo, bohužel jedem dom.
0: Jak jinak, partajní stalatéru, skvěle, tak se mějte hezky, díky za pozdrav, tady to máte, čau.
1: Vy taky, čaute.

0: rádiu. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Vše pro vaši

0: je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
7: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
6: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
9: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Час рок. Час рок. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: byl docela slušný závěr hodiny. Co říkáte? O ten se na rádiu Čas rok postarali Iron Savior. No a my jedeme dál. A to s Metallicou, taky Arch Enemy. A nebo Dream Theater. Tak to na rádiu Čas rok bude určitě vypadat, v těch písniček bude mnohem a mnohem víc, no a když jsme u těch skladeb, tak mám pro vás jednu zajímavou nabídku. Taky pokračujeme v našem zahradním skřetu a bude toho mnohem a mnohem víc, tak hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
1: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porbetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porbetonových. Více na Dek.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Bílovecké ulici, která je v tuto chvíli uzavřena, a to z důvodu předchozí dopravní nehody. Dopravní nehoda se došetřuje také na ulici Kudrychova. A pozor se dávejte ve Zlíně na ulici Dřevnická, i tady se bouralo. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Radio Čas rok. Zprávy.
6: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas rok přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu, falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálnímu obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
8: Morava aktuálně.
6: Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se nebudou zdražovat ani školní obědy, jak oznámili ředitelé škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám k tomu řekla mluvčí města Jana Končítková.
9: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky našich školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
6: Kyjov nabízí finanční motivaci lidem, kteří se ve městě přihlásí k trvalému pobytu. Nově mohou získat příspěvek 10 000 korun. Město tím reaguje na rozdíl mezi počtem oficiálně hlášených obyvatel a skutečným počtem lidí, kteří v Kyjově žijí. Cílem je zvýšit počet přihlášených obyvatel a tím i příjmy města. České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Proti olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa prohrály 18-25, 21-25 a 22-25. V tomto turnaji na Filipínách tak utrpěli druhou porážku v soutěži. Tolik aktuální zprávy.

0: kdo umí, ten umí. Angel od Judasů a my se teď přesuneme na Facebook Rádia Čas Rock, kde máte opět možnost ladit náš playlist. Nachystali jsme pro vás 60 krátkých ukázek skladeb, které můžou být zařazeny do vysílání, ale taky samozřejmě nemusí. To všechno záleží na vás, jestli dáte té či oné skladbě palec nahoru, anebo ne. Chceme vám hrát ty největší pecky, tak tě zkuste poslechnout, jsou to vždycky jenom krátké ukázky a dejte do této neděle 21. června vědět, co a jak. Předem díky a já vám na oplátku posílám jednu z těch kapel, bez které bychom to mohli tak na nejvýš přeladit na stanici Šlágr.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Čtův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: No máme středu, týden se nám pěkně láme do své druhé poloviny, tak si můžeme něco vydělat. Co říkáte? 725 33 1155, číslo sem do studia rádia Čas Rock, třetí bere.

0: se ptát, odkud voláš?
1: Město Perníku, Pardubice.
0: No tak to je krása, že i tam se poslouchá Rádio Čas Rok. Co se týče naší soutěže, znáš pravidla?
1: Poprosil bych možná radši zopakovat.
0: Takže dobře, zopakuju ti pravidla. Máme pokaždé, tady máme box, který otevřeme. Ty řekneš, jestli ho máme otevřít nebo ne. A je tam, poprvé tam bude 100 koruna. Jestliže řekneš, že budeme otvírat další box, tak ty částky se budou navyšovat po těch stovkách, tak dlouho, dokud ty budeš říkat, že máme otevírat. Taky se může stát, že u druhého, třetího pokusu se tam nebude vůbec nic, anebo tam bude opravdový balík peněz. Chápeš?
1: Dobře, tak chápu.
0: Chápeš, výborně, takže máme před sebou ten první box, ve kterém, jak jsem řekl, je ta 100 koruna. Takže otevřít mám, že jo?
1: Určitě otevřít.
0: Tak dobrá.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: Takže ten základ bychom měli. Jedeme dál?
1: Jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: 200 korun doma. Co dál?
1: Jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300
0: korun českých, ty to máš tak pěkně nalajnované, ty tak říkáš, jdeme dál. Tak co teď?
1: Jdeme dál.
0: Dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
0: A výřivka, o které jsi mluvil, ta potřebuje nějakou chemii, nebo se to tam vyrábí sama?
1: Ale potřebuje chemie, takže jdeme dál radši.
0: Takže musíme koupit nějaké tabletky, že jo, a ta voda se neskazí.
1: Je to tak.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
0: 500 korun českých, tak to nezní vůbec špatně zatím, ne?
1: No to vypadá velice dobře a zkusíme ještě, sranda musí být, tak zkusíme jít ještě dál.
0: Dobře, pokračujeme.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
0: Máme tam 600 korun českých. To by se s tím už dalo nějak naložit, ne? Co myslíš?
1: Ale to už je takový hraniční, ale zkusíme ještě dál jít.
0: Jsi hrát, jo? Teda mám otevřít ten další box?
1: Zkusíme.
0: Dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
0: Máme 700 korun českých, ty si mimo jiné nahrála i posluchačka, která nás poslouchala z rána, nebo dopoledne, která si to taky vyhrála. Takže teď co?
1: Jdeme dál.
0: Jedeme dál.
1: Jdeme dál.
0: Slyší to všichni, kteří poslouchají Rádio Čas Rok. Jdeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: Kamaráde, tak to je mi strašně líto.
1: Nedá se nic dělat.
0: Bereš to sportovně, mám radost.
1: Beru to sportovně.
0: Jasná věc, jak jsi mluvil o těch pernících, máš je rád?
1: Mám.
0: Jo?
1: Mám.
0: Tak to je dobrý. Hele, tak pošli když tak potom fotku, co se týče té tvojí výřivky, jak si to tam pěkně s tím šampičkem užíváte a jak už jsem ti říkal do telefonu, když si volal, neodcházíš prázdnou, tak jako každý z vás, který se dovolal tady k nám do studia Rádia Čas Rok na ten skřetův poklad, protože získáváš dárkový balíček od Investony. Může být aspoň takto?
1: Super, děkuju. Tak hodně, jo? Mějte se hezky.
0: Taky nazdar a máme ještě nachystané status quo, můžeš poslat?
1: Tak všem posluchačům tohohle rádia a všem ode mě z práce.
0: Výborně, velké díky, zdravíme do Pardubic,
1: taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj, čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas Rok.
5: Pravé rokové rádio.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Na Ťukance až Krábance. Autolakovna Benkolor je vaš.

0: šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Effectu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Bencolor, váš lak je naše vášeň. Bencolor.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda, jedině na rádiu Čas Rock.

0: po půl třetí nám na rádiu Čas rok doznívají Status Quo, před námi Arch Enemy, ale taky vy, 725-331-155.
1: Rádio Čas rok.

0: Arch Enemy umí udělat pomalou písničku. No, ale my se přesuneme s muzikou k nám do České republiky. Je to tak, Dane? Čau.
1: Čau, zdravím.
0: A zde aj Hanku. Nazdar. Tak, Hanka taky tebe zdraví. Ta teď nemůže mluvit, protože má plnou hubu přibíňáčka a nerozdělí se. Tak hlavně se nezadáv. A co hrajem?
1: Arakajna, Dimitri, jedna krev. Dneska bych chtěl poděkovat všem balakům, co byli od pondělí do středu darovat krev u nás na Sitině. A motorkářům, co měli noční jízdu a lestem, taky v pátek. A dneska doma svátek narozeniny, tak jim přeju taky všechno nejlepší. A ať se máme fajn a posloucháme dál rádio Čas rok.
0: Tak, výborně, moc díky. Posíláme to všem, které si řekl tobě, přejeme šťastnou cestu, protože si určitě za volantem. Arakan Dimitri jsou na chystaní a zase někdy. Ahoj.
1: Čau, dík moc.
0: Nazdar, když jsme o toho Arakanu, tak o ten si mimo jiné napsal taky Milan, který to chce poslat všem, kteří poslouchají a taky k nám do studia. Tak děkujeme, muzika je nachystaná v rána taky, já se loučím zítra v 10. Čau.

0: Rock.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: obuv ví. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Pardubický kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Vstup je zdarma. Na Invent Arénu vás zve Úřad průmyslového vlastnictví.
1: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: se rok.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady.
0: Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Tohle byl Guns N' Roses, těsně před 15. hodinou, a to znamená jediné středeční odpolední drive je připraven od mikrofonu a ze studia. Už vás zdraví vaše Vrána a všichni, kdo mě znají, tak ví, že se nedělím speciálně o Pribyňáčka. Nikdy, prostě ne, ani nejlepšímu příteli, ani trošku. O muziku se ale podělím v další 60 minutovce. Krokus!

0: dnešní vítěznou větu, alespoň tu část, kterou už znáte. A třeba přehodíme to poslední slovíčko do skládačky. Čertví, teď zprávy.
1: Radio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Radio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na Radio Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
10: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
11: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
12: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Bílovecké ulici směrem na Hornbach, tedy se projíždí pouze levým místním pruhem z důvodu předchozí dopravní nehody. Nehoda se došetřuje také v Opavě na ulici Gudrichova a pozor si dávejte také v Havířově na ulici Těšínská.

0: Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic, už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některá města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, a to třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení.
1: Morava aktuál.
0: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retrospoje propojí industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoo. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo Správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z polského Těšína až do zoo, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do polského Těšína.
0: Zlínský kraj podpoří vznik filmů, seriálu a dokumentů spojených s regionem. Letos mezi 11 projektů rozdělí 14 milionů korun. Podpora má pomoci rozvoji audiovizuální tvorby v kraji a zároveň přinést práci místním tvůrcům i firmám, které se na natáčení podílejí. Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Class Rock.
1: Pondělí jsme to s vámi rozjeli a tak samozřejmě pokračujeme i v tomto týdnu i dál a dál a dál a nebude to jenom do začátku prázdně, nebude to celé léto. Letní roková jízda, rozhazujeme každý den vstupenky na festiáky. Dneska je to třeba jihlavský Magma Fest. Co je k tomu potřeba? No poslouchat, pokud možno od rána až do odpoledního driveu, protože tam se to vždycky rozsekne, ale od ostrého budíčku přes Hanze až ke mně dostáváte jednotlivá slovíčka, tedy indicie, tak abyste poskládali výherní větu toho daného dne. Dneska už byste měli mít zmáknuto od rána. Roková jízda právě. No a to poslední slovíčko vám dám já. Kdy? Toť otázka. Ale mohla bych vám trošku napovědět, co třeba mezi 17. a 18. Tam se to rozsekne a tam si někdo z vás sáhne pod dvou lupenech na letošní jihlavský Magma Fest. Trošku to progooglete, protože je o co hrát. Tak hodně štěstí. Letní

0: vypadá od Libora. První hláška, křižovatka ruská, jugoslávská, výškovická, zatím stále nejdou semafory. V téhleté odpolední šlamastice docela chuťovka, ale pojďme dál. Ještě lepší v uvozovkách je to v Hrušově totální kolaps. Ucpané k tomu, nebo deť, protože dnes v 6 hodin ráno se zavřela myší díra u koksovny, takže všechno to jede na Koblov a navíc se tam ještě v zatáčce pokakal trolejbus. Takzvaně kategorie to chceš. Kdyby náhodou něco, dejte vědět a nejenom za volant Saigon Kick, Five Finger Death Punch nebo tým. Šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více

0: ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Ahoj, tady Martin Čindy, brzo bohatý. Dnes večer v Rebelském baru vám naservíruji čerstvé informace o festivalech Basin Fire a Brutal Assault. Těším se na vás.

Pětiprostějáci, dobrý den, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tak je středeční odpolední drive. No a nejvyšší čas vás pustit do našeho archivu, tak kterou si dáme 725 33 1155.

0: čas rok, no a taky Aleš, který bude v dnešním odpoledním driveu vybírat muziku podle sebe, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače, zdravím tebe. No a já bych teda poprosil, jestli by šlo o Tři sestry, Modlitba pro partu.
0: A vzhledem k tomu, že tak hezky prosíš a smutně koukáš, tak je to připraveno. Je to jenom pro tebe, nebo ještě někomu pošlem?
1: Tak. Já vždycky smutně koukám, protože to nějak vychází, ale jinak by to bylo pro všechny chlapy na stavbu z firmy Firesta, pak by to bylo pro Honzu Rusňačka do Opavy ze Skazem, ať bojuje, on ví proč, dále pro Dendise do nemocnice jezitový, chlapy ze Švarckolony jezdy poslouchaj, pro Denise někde do Čech, teďka tam je pracovně, a jinak pro všechny skvělé lidi a taky chlapy za volant.
0: Okay.
1: To se ti musí divit takhle a je to jejich koníček víceméně a tak prostě.
0: Víceméně jsou tam mezi váma i baby, pánové.
1: Tak to taky, no.
0: No,
1: to
0: tak taky. Na ně nezapomeň.
1: Tak i pro všechny ženské zavolám a takhle prostě.
0: Aleši, tady jsou Tři sestry.
1: Ale radio a všechny posluchače, takže díky na ty sestry teda.
0: Posílám, šťastnou cestu. Měj se, čau.
1: Díky moc, měj se, ahoj. Odpolední

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

což v překladu z latiny znamená něco jako oroduj za nás. No a po 16. hodině by to tak mohlo i být, co mám pro vás. Jedna tornádolů. Taky Sammy Hagar je připraven v playlistu. Mimochodem, právě dneska je ten den, kdy se rozešel s Van Halen. S některými se smířil posléze, s některými ne. Ale to už je jiná story. No a do třetice, Lenny Kravitz po 16. hodině, který

0: poklad.
1: Já sama jsem zvědavá, jestli dneska bude v odpoledním driveu Dajní. Věřím, že ano. A vy jste hraví. A tak doufám, že ho rozmetáte na kousky. Jdeme.

0: do 23. června. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz. Jaký si to uděláš,
3: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Udílen, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má také spotřební daň. To by mohlo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
8: Morava aktuál.
6: Karviné začíná výstavba nových parkovišť u Karvinského moře. Město tak reaguje na rostoucí počet návštěvníků a nedostatečnou kapacitu stávajících stání v rekreační lokalitě. Celkem zde přibude zhruba 150 parkovacích míst. Do budoucna město počítá s dalším rozšiřováním parkovacích ploch v celé oblasti. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly Velké Losiny. Lazeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
6: České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Tolik aktuální zprávy.

0: Hledej víc, že vás do Kalifornie vezme Lenny Kravitz a ještě vás to nestojí ani korunu. 6 minut po 16. hodině tady na rádiu Čas Rock. Středeční odpolední drive v plném proudu a taky dnešní kalendář. 17.6. V roce 1963 Stouni vydali svůj první single na britských ostrovech, Come On. Zajímavé je, že v žebříčku to dotáhl nejvýše na 21. místo. Tady máte děti důkaz toho, že když to nevzdáte a budete makat dál, tak se z vás stanou legendy. Ne ze všech, ale potenciál a kapka toho štěstí k tomu vždycky přispějí, tak schutí do toho. Veselo bude kde? No tak třeba u Grega Rowleyho, americký klávesista, varhaník, zpěvák a nepostradatelný člen doprovodné kapely Carlose Santány, ten dneska slaví, stejně tak jako kytarista irských punkerů The Pogues. Třeba v našich kalendářích je to Adina a Adolf, takže holky, kluci, rokoví, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. Když se posuneme v letopočtech, tak třeba tento den v roce 1885 připlula do New Yorku Socha Svobody a přesně před 60 lety v roce 1966 odstartoval ve Vrchlabí první ročník takzvané Krkonošovy stovky, nejstaršího a nejobtížnějšího dosud pořádaného 100-kilometrového dálkového pochodu na českém území. Celkové převýšení je 3800 metrů. Masakr. Koho tady máme dál? Polistujte se na webu časrock.cz, já nám přihodím ještě dvě jména. 83 má dneska Barry Manilow a 64 Michael Monroe. Pokud slavíte i vy, všechno nej.
1: Odpolední drive na rádiu Časrock. Tam čert nemůže,

0: Taková hudební tornádo Lů, které taky věkenou číslo české, tady na rádiu Čas Rock. Co můžete ještě oslavit, nebo s čím to můžete oslavit při středě 17. června? Hned z několika důvodů můžete dneska slavit, protože na dnešek připadá třeba Den popelářů. Ano, jako taky mají svůj den, proč by ne, že jo? Slaví i maskoti, na dnešek připadá totiž Den maskotu a taky Světový den krokodýlu, třeba. Ale bacha, teď je tady jeden, který já si rozhodně dám. Tak zaprvé, na dnešek připadá Den sně svojí zeleninu, to už mám za sebou u snídaně, ale pozor, 17. června je Den jablečného štrůdlu. Nejvíc prostě tady tohleto. Za mě teda 100% trošku více z kořice a určitě rozinky. Jinak to je velký špatný. A co vy? Dáte si? Dejte si. Když uspějete bez křetové pokladu za malou chvíli, tak si jich můžete napéct habakuk. Tak zbystřete, za chvilku hrajem.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží Straight Roll-On 50 ml, Deo Spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty Straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru CZ.
11: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
12: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: A tak si to klidně s tou malou zaškvarou můžete rozdat. 7253311155. Beru pátého v pořadí.
1: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock.

0: zašlapete toho, než to teď potřebuji obsat slušně. No zkrátka, doufám, že vyhrajete a skřetův poklad bude váš. Honzo, čau.
1: Ahoj, ahoj, no taky doufám, že vyhraju.
0: No, tak je to na tobě. Neudělám nic, co bys nechtěl, pokud vyhraje chamtivost, nevím. Já sama totiž nevím, kolik v tom boxu vlastně má, takže je to na tobě.
1: Je.
0: To se dozvíme až na konci. To znamená, řekneš, otevíráme, jedeme dál. Ve chvíli, kdy řekneš, končím hru, končíme.
1: Super.
0: Tak jedem?
1: Jdeme na to.
0: Pojď na to. Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100. Kilčo je tvé.
1: Super, jedeme dál. Otevírat box
2: Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: 200 na jistotu.
1: Pěkně, tak zkusíme ještě. Jdeme dál. Otevírat box Rádia Čas Rock,
0: který je plný peněz. 300. No.
1: No, tak já ještě jednou to dáme,
0: jo? Tak jo. Otevírat box Rádia Čas Rock, který
1: je plný peněz. 400. Tak ještě jednou.
0: je hravý chlapec. Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500. 500 je doma.
1: Jo. 500. Necháme toho, 500 je dobrý.
0: He, tak zkus to ne.
1: Ne, 500 je dobrý.
0: Nebuď káknutý z toho.
1: Budu.
0: Budeš?
1: 500, jo, díky.
0: Jsi si jist, že prostě končíme hru v tuhletu chvíli, jo?
1: Ano.
0: Naprosto.
1: Jo.
0: Protože potom jako pozdě bych a honit tě, víš?
1: Ne, 500.
0: Tady už je někdo zkušený lovec. Chceš teda, 500 je tvých, to je jasné, přesto nejde vlák. Chceš vědět, kolik tam má dneska?
1: Ty, ano.
0: Jo, tak poslouchej dobře. Otevírat box Rádia Čas Rock,
1: který je plný peněz. 1000. Ou, hezky pěkně, no.
0: Čověče, dneska tam byl litr, ale půlka je tvoje, 500 taky krásných, na chodníku to neleží.
1: Super, jako,
0: takže užij si to ve zdraví a prosím tě, ještě děkuju. Navíc dostáváš k tomu balíček od Investony, což je partner z Křetova pokladu, takže máš vlastně dva v jednom, jako šampon.
1: Super, jasné, děkuju moc. Tak
0: Honzo, je to tvoje, gratulace, měj se, čau.
1: Děkuju, hezké odpoledne, čauky. Křetův poklad na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai.

0: pronájem zvedacích plošin, prokutili i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
2: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
3: Stavebniny Janík.
2: Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
3: Stavebniny Janík.
2: S námi to zvládnete.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladí.

0: středa, tak slavit je třeba. Opět se za malou chvíli vrátíme do roku 2011 k singlům a k albům, která psala historii a slaví právě letos 15 let. To všechno, ale až po zprávách.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas rok. Čas rok.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz. Jaké pantofle?

0: nákup ví.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
4: Řeknem to rádi.

0: kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, kde se bouralo hned na třech místech, konkrétně na ulici Udílen, Martinovská a Proskovická. A nehodu nám hlásí také Frýdek Místek z křižovatky ulic Hlavní třída a Třebíského. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá lidí, kteří užívají návykové látky. Nejčastěji jde o cigarety, alkohol a léky. Odborníci navíc upozorňují, že velká část populace se pohybuje v riziku vzniku závislosti. Zároveň varují před zdravotními a sociálními dopady, které s užíváním těchto látek souvisejí, a to včetně rostoucího tlaku na léčbu a adiktologické služby.
3: Morava aktuálně.
1: V Karviné starém městě vzniká nová lávka přes řeku Olši. Ta propojí ulice U řeky a Sovinecká a má zajistit bezpečnější spojení pro pěší i cyklisty. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Monika Danková, není to zdaleka všechno.
4: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
1: Hotovo by mělo být příští rok na jaře. Kyjov nabízí finanční motivaci lidem, kteří se ve městě přihlásí k trvalému pobytu. Nově mohou získat příspěvek 10 000 korun. Město tím reaguje na rozdíl mezi počtem oficiálně hlášených obyvatel a skutečným počtem lidí, kteří v Kyjově žijí. Cílem je zvýšit počet přihlášených obyvatel a tím také příjmy města. Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Tolik aktuální zprávy.

Čas roka, protože je středa, tak slavit je třeba. V dnešním odpoledním driveu vrhneme se opět na singly a na alba a na vaše oblíbené kousky, které letos slaví 15 let, to znamená rok výroby 2011. Stejně tak jako rádio Čas rok. Ten první tip, ten je od Richarda, za mě z roku 2011 100% Nightwish a jejich Imaginarium. Tahle studiovka mě hodně oslovila a za mě Annette Olson hodně nedoceněná zpěvačka. Tak kdyby se našel kousek Storytime, bylo by to fajn. Díky. To cituju e-mail, který přišel samozřejmě i s odkazem na tu desku. Ta vyšla 30. listopadu 2011 ve Finsku. Zbytek Evropy si musel dva dny počkat, ale zas nám to udělalo radost ještě před Mikulášem, a to 2. prosince 2011. Nádherná deska, souhlasím, takže Storytime a Nightwish a náš první hudební návrat do roku 2011.

Story Time Nightwish, první vzpomínka na rok 2011, to znamená, vracíme se o 15 let do roku, kde vzniklo mimo jiné i Rádio Čas Rok. A další je tip opět od vás, tentokrát od Milana. Za mě z 2011 je rozhodně Foo Fighters a Walk. Dodnes mě to dokáže rozparádit a za mě jeden z nejlepších kousků. Díky moc. Já moc děkuju za tenhle ten tip, s tím se nedá nic jiného než souhlasit, protože Walk se objevila jako třetí single, dokonce až třetí, nebyla to vůbec vlajková loď z jejich 7. studiového alba a napsal ji sám Dave Grohl a dal si záležet a povedla se, co si budeme. No a co vy a rok 2011? Klidně se rozepište, klidně hoďte tipy, ať už na WhatsApp nebo třeba do mailu studio@časrok.cz.

0: Fighters a jejich Walk, to byl další návrat do roku 2011 k singlu, který letos slaví 15 let. Na ten poslední, tak tady si přihřeju pro změnu já svoji polívčičku. Protože 20. června 2011 vyšla už 14. studiovka Devina Townsenda s názvem Ghost. Hodně povedená, je teda pravda, že na to musíte mít chuť a není to pro každého, takže varování jakože předem, ale kdo se v tom našel, tak ví. A musím říct ještě jednu věc, protože tahle deska se setkala s ohlasem nejenom u fanoušků, ale taky u odborníků a dokonce Metal Hammer rovnou napsal, že Ghost je bezesporu jedno z nejlepších a nejpřesvědčivějších alb celé kariéry Devina Townsenda. Tak kdo jste ho neslyšeli celé, zkuste to, je to dobrý nápad třeba na dlouhý letní večer s kámoši, s drahou polovičkou, nechávám to na vás. Tak si ho dáme. Devin Townsend, jeho deska z roku 2011 s názvem Ghost a já mám pro vás stejnojmenný single. Zajímavé je, že to není vlajková loď celého toho alba, ale že je povedený, o tom žádná.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Věřím, že Queenie potěšili, stejně tak jako vzpomínání na rok 2011, ale v dnešním odpoledním driveu je třeba taky zase si něco zahrát a třeba i vyhrát. Dneska jsou v banku dva lupeny na Magma Fest 2026, který se koná 14. a 15. srpna v amfiteátru v Jihlavě. A můžete se těšit třeba na Panoptiko, Škvor, Dimitri, Hejtman, Arakain, Rybičky 48, Komunál a mnoho dalších. Od rána už skládáte větu, chybí vám poslední dílek do té skládačky, tak abyste se mohli poprat o dva lupeny. Takže byste měli mít dohromady už poskládáno. Roková jízda právě. Ale co? Tak dejte tomu ještě jeden song a já vám to prozradím a pak si můžeme zahrát.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rock. Rokové křeslo.
2: Tento pátek dorazí do rockového studia Vojtěch Slivoň, obchodní sládek pivovaru Ostravar a Dalibor Dub, brand manažer značky Mustang. Poslouchej po 11. hodině Rádio Čas Rock.
1: Rokové křeslo. Jedině na Rádiu Čas Rock.
3: Partnerem pořadu je značka Mustang. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: Čas rok.
4: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
11: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
12: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
11: A maminka se mnou.
12: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
13: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroomhead a spousta dalších.

0: Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Jedna lekce piana v dnešním středečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock, ale vy čekáte na něco úplně jiného.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock.
0: Letní roková jízda rádia Čas Rock frčí dál celý tento týden. Celý červen, celé prázdniny nemůžete vyhrávat. A to lupené na festivaly. Dneska se poperete o Magma Fest 2026. A to poslední slovíčko do dnešní větlé skládačky zní začíná. Jo? Tak teď už to máte kompletní. 725331155. Beru toho sedmého v pořadí.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rádia Čas Rock.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock jede na plné pečky a já už mám v dnešním odpoledním driveu na drátě Lunch Crown. Jani, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dýchej, v klidu, jo? Můžeš mluvit i normálně? Jo. Jasně. Chci od tebe jediné, aby jsi sáhla po dvou lupanech na letošní Magma Fest, a to je dnešní výherní věta.
2: Tak věta zní, roková jízda právě začíná.
1: No a ty se zbál, protože Magma Fest 2026 je tvůj.
2: Děkuji.
1: 14. 15. srpen letošního roku, takže budeme za půlkou prázdnin. A mimo jiné je Gatecrusher, Bastard, Vysací zámek, Panoptiko, Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Markain, Alkehol, Trautunberg, Vohnout, Komunál, Doga, Tor. Co chceš víc?
2: Je to nabitý.
1: Je?
2: Je to nabitý.
1: Co tam projíš a co tam propiješ, to už necháváme na tobě, nicméně vstup máš v tuhleto chvíli pro sebe a doprovod zcela zdarma. Sponzoruje Rádio Čas Rock. Ještě jedna zvědavá otázka, můžu?
2: Ano.
1: Jak jste v Lunch Crowně přišli na Rádio Čas Rock?
2: My jsme trošku jakově rokově založení.
1: Trošku víc, typla bych.
2: Trošku víc, jo, trošku víc. A jako hraju tam to, co máme rádi, takže tak.
1: No tak jo, tak my děkujeme za pochvalu, za odměnu máš ty dva lupeny mimo jiné. A taky za ten lítý boj, do kterého se spustila, je to tvoje, užij si to, chceme aspoň jednu fotečku.
2: Pošlu.
1: Tak jo.
2: Ale jednu.
1: Měj se krásně, je to tvoje, běž slavit. Ahoj.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
3: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V Moravskoslezském kraji se bude lidem opět lépe dýchat. Hejtmanství totiž uzavřelo další dobrovolnou dohodu o ochraně životního prostředí nad rámec zákona, a to se společností Ostravsko-Karvinské koksovny. S krajem už v tomto duchu spolupracují podniky, jako je například Teva, Třinecké železárny, Chemička Borsodchem, Bohumínský Rockwool, Olvest Břidličná a nebo Biocel Paskov. Více podrobností dodává hejtman kraje Josef Bělica.
4: Dobrovolné dohody jsou pro Moravskoslezský kraj velmi důležité, protože to znamená, že firmám záleží na naší budoucnosti a na prostředí, ve kterém žijí, asi to moc vážím.
3: K aktivitám, které mají pozitivní vliv na životní prostředí, se ale zavázal i Moravskoslezský kraj. Ten například financuje nadlimitní čištění komunikací, výměnu starých kotlů v domácnostech, regionální monitoring kvality ovzduší, ale podporuje také obce v lepším nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
3: A léto v Moravskoslezském kraji za chvíli odstartuje ve velkém stylu a nuda v regionu rozhodně nehrozí. Už 1. července vypukne v Dolních Vítkovicích čtyřdenní hudební maraton Beats for Love. Ten výrazně podporuje Moravskoslezské hejtmanství, stejně jako celou řadu dalších kulturních událostí, které dělají z regionu srdce letní festivalové sezóny. Velkou faninkou a pravidelnou návštěvnicí akce je také náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková, která z letošního nejdražšího a nejnabitějšího programu v historii vybrala své typy, které by si návštěvníci neměli nechat ujít.
5: Všechny 4 dny jsou plně nabité a bude těžké vybrat tu správnou stage. Nesmírně se těším na Dimitriho Vegase, protože v loňském roce mu to nevyšlo, aby tady přiletěl. V sobotu bude Charlotte David, ale samozřejmě jsou tam i jiné další hvězdy, které stojí za zmínku, a to třeba klasika Paul van Dyka nebo i MDC, a hodně se těším na Faráře, který tento styl hudby hraje, produkuje, takže bude to určitě zajímavé.
3: Kromě nabitého programu na 15 scénách čeká návštěvníky také bohatý doprovodný program. Pořadatelé ve spolupráci s krajem a dopravci navíc navýší i noční spoje a kapacitu ubytování v regionu. A na místě budou posíleny i zdravotní hlídky a preventivní týmy. A to je taky pro tento týden vše. Tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
10: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
11: Máš to vysoko, máš to daleko.
12: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
13: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
14: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: se podílet na našem playlistu. Počkejte se na to, teď jsou na řadě zprávy.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, kde se bouralo hned na třech místech, konkrétně na ulici Udílen, Martinovská a Proskovická. A nehodu nám hlásí také Freeday místek z křižovatky ulic Hlavní třída a Třebíského. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.

0: Také spotřební daň, to by mohlo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srníčka. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, není to zdaleka všechno.
2: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem, to bude stát v areálu na Faji.
0: Otrokovice budou mít novou stezku pro chodce a cyklisty. Ta propojí místní část Kvítkovice se sítí polních cest vedoucí k části Malenovice. Je to první etapa dlouho plánovaného záměru. Stavba by měla být hotová v říjnu. České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Těmto olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa podlehly 18, 25, 21, 25 a 22-25. V tomto turnaji na Filipínách tak utrpěli druhou porážku v soutěži. To bylo za aktuální zprávy na rádiu Čas Rock všechno.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Radio has changed our lives and...

0: týdne.
1: Suzy Quatro a Alice Cooper mají společný single a řežou do toho jako na konci šedesátek. Podsta městu motorů Detroitu, podsta rebelii i muzice. A hlavně důkaz, že věk je jenom číslo. Tímhle kouskem generace Boomers opět nakopala celý hudební svět do řiti. Mládeži, učte se. Tohle je totiž vzkaz budoucím generacím. Suzy Quatro, Alice Cooper, Kick Out The Jams.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.
2: Kick Out The Jams.
0: Suzy.

byli For Age Special, All I Haven't Said. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, středeční odpolední drive, a já mám pro vás jednu takovou nabídku. Nevím, jestli patří do kategorie těch, které se neodmítají, ale rozhodně to něco přinese vám, ale taky nám. Jinými slovy, opět ladíme playlist, tak abyste měli co poslouchat. A vy si sami otestujete muziku, kterou my budeme vám posléze hrát. Takže pokud vám nevadí, že s tím strávíte pár minut, tak bude fajn, když nám pomůžete vytunit hudební playlist, protože právě to Čas Rock hraje především pro vás. Je to úplně jednoduché. Skočte si na náš Facebook, klikněte, Mando testujeme, a tam už máte odkaz a je tam 60 krátkých ukázek songů a my bychom chtěli znát váš názor. Ty, které vyberete, že jsou prostě topka, nejlepší, ty budeme hrát víc. No a ty, které nechcete, tak ty zmrazíme. Na jak dlouho? Toť otázka. Takže ideální příležitost, jak můžete promluvit do našeho hudebního playlistu, aby to takzvaně hrálo podle vás. No a nechceme to zadarmo, protože je tady pro vás možnost získat odměnu za tohleto testování, a to v podobě voucheru do Metal Shopu.

0: tři, dva, jedna.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
0: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Středeční odpolední drive, který letí do finále a taky muzika podle vás, také to nezůstane vyset jenom tak Péteru. Přeji krásný den, prosím o zahrání Trautenberga pro Zbyňka k jeho včerejšímu svátku. Sedíme na zahrádce a posloucháme ještě jednou vše nejlepší Monika. No tak já se také připojím drze za celou smečku, všechno nejlepší a protože nám začala houbařská sezóna, bacha na satana. Odpolední

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
10: Stavebniny Janí.
9: Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
10: Stavebniny Janí.
9: Maluješ-li dům či školu,

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: čas dnešního odpoledního driveu se naplnil. Vás už čeká další díl Rebelského baru a ode mě přání fajnového středečního večera. Bude nádherný letní, světlo až do 10, tak si to užijte a my se společně slyšíme zase zítra ve 3 odpoledne. Těším se na vás.
1: Využijte slev na Zalando, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
5: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Vítáme vás po týdnu opět na našem rebelském baru, do kterého tentokrát zavítal vzácný host, kterým je Martin Šindy.
1: Čau, jsme moc rádi, že jsi tady, že jsi udělal čas a abych si teda představil trošičku, tak je to jeden z hlavních promotérů festivalu Brutal Assault, ale taky Amazing Fire Festival.
0: Tak. Ale když se nacházíme tady v baru, tak co ty a nějaký oblíbený nápoj? Pivo, víno?
2: Já jsem spíš na pivo než na víno. Vínu hodně nerozumím, takže tam se úplně necítím jako ryba ve vodě, ale pivo tam je to lepší.
1: Desítka, dvanáctka?
2: Desítka nebo dvanáctka, je to různý, na co máš chuť, mám rád i jako různý jiný než klasický ležáky, takže podle nálady, podle příležitosti nejsem až tak vybíravý.
1: Začíná festivalová sezóna a pro tebe, nebo nejenom pro tebe, to bude o mnohem větší nálož, protože vy máte pod sebou dva festivaly, už to zaznělo a taky to ještě zazní, ale než se do toho pustíme, tak si můžeme dát nějakou muziku. A první výběr, ten můžeme nechat na tobě. Takže co si dáme?
2: Já bych asi sadil na jistotu a dal bych Wasp.
0: Tak jo, tady jsou.

0: Vítejte ještě jednou v Rebelském baru, kde dnes máme jednoho z promotérů festivalu Basin Fire Fest a Brutal Assault. Řekl jsem dva festivaly, ono to jsou poměrně rozdílné festivaly, takže jak je to je připravovat takové dvě akce?
1: Je to víc než připravovat jednu akci a méně než připravovat tři, ale samozřejmě, když se budeme bavit vážně, spousta těch činností se opakuje, x věcí můžeš vlastně okopírovat, ale zároveň jsou tam jako značné odlišnosti i kvůli tomu, že každá z těch akcí je jinak velká, vyžaduje si jinou přípravu, jiné plánování na Brutalu, ten Brutal prostě násobně větší, i co se týká nějakých doprovodných věcí, servisu a tak dál, takže tam je to nepoměrně náročnější.
2: A co tým lidí, kteří se na tom podílejí, jsou ve spáleném Poříčí a pak se všichni přesunou do Josefova na Brutal Assault?
1: Jo, samozřejmě využíváme i ty personální provázanosti, to znamená skoro všichni, co pracují pro Basin, tak zároveň pracují i pro Brutal. Je to nejlogičtější spojení, to takhle personálně propojit.
0: Vy si Brutal vlastně děláte od začátku podle sebe, ale ten Basin jste nějakým způsobem přebrali. Zachovali jste některé věci, nebo jste to zrestartovali kompletně?
1: Určitě jsme zachovali půdorys festivalu, část týmu zůstala, nebo těch lokálních lidí, kteří vlastně u toho Basinu jsou mnohem díl než my, tak jsou tam stále, jsme za to rádi, protože právě to propojení i v rámci té lokálnosti dává jako perfektní smysl, takže jo, využíváme to a co se týká těch změn, tak ty si myslím, že především co se týká line-upu, nějakého zabezpečení, servisu, tam doufám, že jsme přinesli nějaké inovace.
2: My si dáme teď krátkou přestávku, kterou vyplní muzika, ale za chvíličku jsme zpátky.

0: Na Čas roku nebo na televizi Rebel pokračuje pořad Rebelský bar, kde máme dneska speciálního hosta, kterým je Martin Šindy. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Bavíme se o Basin Firefestu, který vlastně zažil takovou reinkarnaci po nějaké době. Co vás vlastně vedlo k tomu začít znovu tenhle festival provozovat nebo rozjet?
1: My vlastně ten festival známe dlouhou dobu, ještě dávno předtím, než jsme do něj vstoupili, tak jsem na něm snad i dvakrát, možná třikrát byl. S Pepou se známe celý ty roky a vlastně, když se nějak z větší části rozpadl tým, který Basin do té doby pořádal, tak nám přišlo líto, aby ten festival zaniknul. To znamená, bylo logické, nebo prostě dohodli jsme se, že do toho vstoupíme a od té doby v tom jsme.
2: A reakce lidí byla jaká, když jste to přebrali?
1: Možná měli trošku obavu, co se z toho stane, z toho festivalu ve smyslu dramaturgickém. My jsme tam s tím teda měli samozřejmě nějaký záměr tam tu dramaturgii trošku vychýlit směrem k Brutalu nebo hledat tam průnik vlastně dramaturgických obou festivalů, ale věřím, že teda jsme snad nikoho nesklamali nebo neodradili, protože si myslím, že je to jakoby velmi zdravý mix nebo dobrý mix mezi tím, co Basin býval a co je v současné době.
2: Děláte to víceméně nějakou dobu, nemoc dlouho, ale za tu krátkou dobu nějaké jméno, kdybys měl jedno vypíchnout, na které si fakt hrdý, že se vám podařilo tam dostat?
1: Určitě si myslím, že největším jménem za poslední roky byly Ghost a byla to taková malá prověrka technické produkce a nastavení procesů, které vlastně takovéhle velké jméno vyžaduje, aby byly splněny. Mm.
0: A byla některá kapela, která se trošku vymkla třeba kontrole a uspořádala si na festivalu opravdový večírek, třeba sama pro sebe, nebo?
1: Byla tam jedna taková kapela Suffocation před, nevím, asi dvěma, třema lety našli zálibu ve čtyřkolkách a udělali si v backstage takovou malou rally, ale všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je dobře.
2: My si dáme další muziku a za malou chviličku to snad dopadne dobře i tady na baru.

0: Jsme zpátky v našem rebelském baru, neutekl nám ani náš host, kterým je Šindy. My se s ním teď bavíme hlavně o festivalu Basin Fire Fest, tak to pojďme se sumírovat. Kdy proběhne a kdo tam vystoupí a na co se lidé můžou těšit?
1: Festival začíná 24. června, končí 27. Vlastně je to mezi středou a sobotou. Návštěvníci můžou přijet už v úterý, kdy pro ně otevřeme parkoviště, kemp a hospodu nebo nějakou takovouhle podobnou zábavu na úterní odpoledne nebo podvečer. Od středy se začíná hrát a jede to každý den plnohodnotný program.
2: A z těch kapel, které se vyskytnou na festivalu?
1: Těch kapel si tam určitě každý najde hned několik. Vypíchnul bych určitě Wasp, Apokalyptiku, Steel Panther, je tam toho velká spousta. Z českých kapel třeba Root tam zahrají jedno ze svých dvou letních vystoupení, protože díky věku už toho tolik nebude. Takže věřím tomu, že ta soupiska nebo ten line-up je dostatečně nabitý, aby si tam každý našel to svoje.
2: Tak pojďme si dát jednu hudební pozvánku právě teď.

0: V našem rebelském baru se dneska bavíme jednak o festivalu Basin Firefest, ale také o Brutal Assault. Tak pojďme se také zeptat našeho hosta, kterým je Martin Šindy, který tohleto všechno páchá, kdy a kde proběhne Brutal Assault a na jaké kapely se tam můžeme těšit.
1: Určitě Brutal proběhne od 5. do 8. srpna, je to středa až sobota, ale už v úterý tam bude warm-up, taková prostě party pro nedočkavé, takže kdo chce přijet včas, zaparkovat v klidu, postavit si stán, nechat se odbavit a užít si muziku, tak může přijet už v úterý. Festival se odehrává v krásné pevnosti Josefov u Jaroměře. Věřím tomu, že spoustě diváků je ta lokalita známá.
2: Ano. Na Basin vlastně si můžou muziku užít takový i ti příznivci, řekněme, toho lehčího roku, ale na Brutalu, tak tam to bude už dle názvu opět trošičku, řekněme, tvrdší, šílenější, nebudou chybět ani doprovodné aktivity, kterých tam teda máte požehnaně, takže i letos se můžou diváci těšit na co?
1: Je jich tam spousta pro malé, pro velké, pro děti, pro dospělé, spousta doprovodného programu. Já než bych to všechno vyjmenoval, tak to bychom tady byli do půlnoci, takže jenom v rychlosti je tam spousta výstav, je tam spousta míst, kam si zajít jenom odpočinout, je tam spousta míst, kde jenom budeš objevovat ty věci, protože je spousta instalací, je třeba designových, přednášky, hororové kino, fear house, kde se můžeš nechat vystrašit, hospoda, kde si můžeš dát pivo do skla.
0: Je toho opravdu
2: ale
0: hodně.
2: Ale samozřejmě plno kapel, jo? Kolem 150 asi?
1: Kolem 150 vystupujících během 4 dnů.
0: Jak to máš ty jako pořadatel? Stihneš se na nějakou kapelu podívat? Udělaj si čas?
1: Já se stihnu na nějakou kapelu podívat zpravidla, když náhodou procházím okolo. To jsou občas i milé překvapení, nebo sám sebe překvapím tím, že takhle po cestě něco pochytím. Nicméně určitě si rád zaplánuju. Primus bych rád strašně viděl, Body Count bych rád viděl. Je tam spousta kapel, ale v mém případě mým plánování je více potěšení, protože v opačném případě je to zklamání, pokud mi to uteče.
2: Dobře, no. Závěrem mě napadá ještě jedna otázka, ke které nám asi nic neřekneš, ale příští rok bude 30. ročník. Takže co nám řekneš o něm už s ročním předstihem?
1: Připravujeme se na to, chceme ten ročník nějakým způsobem ozvláštnit, ale nejsme typ festivalu, který by udělal ohňostroj nebo si tam objednal jednu největší kapelu v historii festivalu. Chceme spíš menšími, drobnými detaily ten festival příští 30. ročník udělat něčím speciálním.
2: Dobře, ale my si do té doby užijeme ten letošní ročník.
0: Přesně tak. To bylo dnešní vydání Rebelského baru, my se s vámi loučíme a těšíme se zase příště na viděnou. Ahoj.

0: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
4: Nová tvář televize Relax.
5: Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok.

0: Zas rok! V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Jaký si to uděláš, takový to má.
3: Nemusíš být Černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

0: Pivovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní

0: Ústecký kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Čas Rock. Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.

Zdravím vás všichni. Po týdnu je tady další rok speciál. Začátky měsíců se obvykle nesou ve znamení oslavenců. Tentokrát nám to trošičku trvalo, protože jsme v polovině června, ale to nevadí. Dáme si je právě dnes. Takže muzikanti, kteří slaví v červnu. Jako prvního dnes uslyšíme Čína Moréna, ale samozřejmě nebude chybět ani zbytek jeho domovské kapely Deftones. Parta, která se znala od dětství a dotáhli to nakonec na jednu z nejznámějších metalových kapel kolem nového milénia. Čino se narodil 20. června. V těle mu koluje mexická a čínská krev, no a v hrdle zlato. Nenadarmo byl několikrát označen v žebříčcích nejlepších metalových zpěváků.

Dále tady mám pána, o kterém bych vlastně mohl poskládat celý díl, protože v posledních letech se z něj stalo celkem vyhledávané zboží. Jordan Fish. Když před několika lety opustil Bring Me The Horizon, fanoušky to opravdu moc nepotěšilo. Právě jemu je přičítána velká zásluha na světové popularitě. No ale něco na tom bude, protože od té doby spolupracoval s mnoha jinými hudebníky a všichni z jeho nápadů těžili. Jordan Fish slaví narozeniny 26. června. V následujícím klipu ho sice neuvidíte, ale ano, i tohle je z velké části jeho práce.

Následující chlapík se narodil 21. června 1981 v Nevadě, a to pod jménem Brandon Flowers. Pro většinu hudebních fanoušků je to samozřejmě především zpěvák kapely The Killers. Ale on má na svém kontě třeba i dvě solová alba. Flowers prožil celkem klidné dětství. Jak sám říkal, být mormonem v Las Vegas ho skvěle připravilo na budoucí svět rock'n'rollu. A mimochodem, jeho bratranec je slavný golfista Craig Barlow.

pokračuje Rok Speciál, ve kterém dnes máme červnové oslavence. My už jsme tady dnes měli spojení tří dam, a to z důvodu Jordana Fishe. Před námi je další výtečná zpěvačka, která slaví 6.6. a je důkazem, že i když mládí posloucháte taneční diskotékovou hudbu, může se z vás stát uznávaná metalová diva a velká šéfka kapely. To je tak nějak momentální status Kristýny Scabie, frontwoman Lacuna Coil, takže tady je máte.

Pomalu míříme do závěru tohoto rok speciálu a před námi je ještě jedna píseň, ale zároveň dva oslavenci. V červnu totiž slaví schodně kytarové motory kapely Korn James Monkey Shaffer a Brian Head Welch. Oba se narodili v roce 1970, jen Monkey je starší o 13 dní. Tihle borci byli vždy parádně sehraní, vlastně jako celá kapela. V Korn byl vždy jakýkoliv člen něčím výrazný. Takže si je na závěr dáme, ještě jednou vše nej těm, co slaví v červnu, a to platí i pro vás. Já se na vás budu každopádně těšit zase příští týden.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Časrok. Časrok.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.